0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Jsme Klasik Praha.

0: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland. Ladíte Klasik Praha. Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
2: Krásný dobrý den, naši milí posluchači Rádia Klasik Praha. Je tu opět další díl pořadu Na osobní notu, u kterého vás vítá Mirka Časarová. Můj dnešní host je operní pěvec, režisér, dramaturg, který většinu svého profesního života spojil s divadlem Josefa Kajetána Tyla v Plzdi. Ovšem potkáte ho v každém divadle naší krásné země, protože jako člen komise Thálie ta divadla objíždí a poslouchá, posuzuje a hodnotí. A své zkušenosti, znalosti a dovednosti už řadu let předáváte nejmladší generaci umělců na Pražské konzervatoři. Pro mě ale už navždy zůstane spojen s mým prvním vstupem na skutečná operní prkna. Režíroval plzeňskou Čardášovou princeznu, která byla mojí první rolí. Zbyněk Brabec. Zbyňku, vítej.
3: Dobrý den.
2: Zbyňku, proč plzeňské divadlo? Ty jsi Plzeňák, pocházíš odtamtud. Byla tedy nejdřív Plzeň a pak práce, nebo nejprve byla práce a pak Plzeň?
3: Ne, vůbec. Já jsem Pražák, křtěný Vltavou, a do Plzeň jsem se dostal, tedy šel jsem tam za prací. A dlouho jsem dojížděl Plzeň-Praha, pak jsem se tam přestěhoval a teď zase dojíždím Plzeň-Praha zase na Pražskou konzervatoř. Tak je to takové trošku veselé, ale já už v té Plzni zůstanu. Zaprvé já mám to divadlo Jekátila velice rád, je to taková moje srdeční záležitost. Mám tam spoustu známých, samozřejmě já jsem tam od roku 80 v tom divadle. A už se mi nechce stěhovat nikam jinam, protože tam i velice dobře bydlím, mám tam domek se zahrádkou, tak se mě nechce prostě z Plzně.
2: To naprosto chápu, ty jsi v divadle ale nejenom zpíval, ty jsi tam byl režisérem, ale i dramaturgem?
3: Ano, hlavně drama, solista opery a režisér jsem byl potom, protože režíroval jsem až v 50. jsem vystudoval JAMU v Brně, režii operní, ale celou dobu jsem dělal dramaturga. A to jsem hrozně rád, protože pořád je lepší, když, to říkal můj profesor na konzervatoři v Praze, Hanuš Tajn, který říkal, pořád je lepší, když říkají, škoda, že už nespívá, než, no, zpíval dobře, ale už by neměl. Čili to umění odejít je strašně důležité a já jsem si to na to mnohokrát vzpomněl a prostě jsem rád, že jsem měl i tu alternativu, že jsem mohl odejít z toho jeviště opravdu při plné síle.
2: A vlastně jsi odešel z jeviště, ale neodešel jsi z divadla.
3: Neodešel jsem z divadla, já jsem tam ještě potom dlouhá léta pracoval už jenom jako dramaturg a také jsem tam ještě režíroval několik operet. No a pak jsem odešel, už jenom jsem si nechal konzervatoř, protože jsem si říkal, musím ubírat, že jo? Takže když jsem dosáhl důchodového věku, tak jsem ještě chvíli přesluhoval, no a pak jsem konzervatoř upřednostnil před divadlem.
2: A dramaturg, to je takový zvláštní specifický obor, já bych řekla, že spousta lidí vůbec nemá představu o tom, co dramaturg vlastně dělá. Vy přece jenom nevybíráte plán na sezónu a pak už je leháro.
3: To ne, my právě to dramaturg toho dělá poměrně hodně. Zaprvé by měl jednak spolupracovat na výběru titulů se šéfem opery, což se mi s některými šéfy dařilo lépe, s některými šéfy se mi to dařilo hůře. Samozřejmě záleží, co ten který šéf opery chce. Nakonec šéf je šéf a ten šéf o tom rozhoduje, ten dramaturg jenom navrhuje. Pak samozřejmě jsem byl u toho, co se také bude hrát a v jakém obsazení, v jakém překladu, když jsme ještě dřív hráli v českém překladu. A samozřejmě jsem i dohlížel na výběr materiálu notového a asi co je nejviditelnější po dramaturgovi, tak to je tištěný program k inscenaci.
2: Mm-hmm. Ty jsi dramaturgem i dnešního dílu, co se týká hudební stránky. A já jsem moc ráda, že si můžeme pustit první árii, kterou si vybral, a to je árie Kalafa z opery Turandot Giacoma Pucciniho a je tu nedostižný Franco Corelli.

0: Na rádiu Klasik Praha nám dozněla árie, která je takzvaným pomyslným, teď jsem zapomněla, jak se ta hora jmenuje, Mount Everestem každého tenoristy. Je to takovou povinnou skladbou možná, i každý to od něj chce slyšet. Bylo to samozřejmě Nessun Dorma z opery Giacomo Pucciniho Turandot árie Kalafa, kterou nám zaspíval Franco Corelli. A je to také výběr mého dnešního hosta Zbyňka Brabce, který když zpíval, tak byl vlastně tvůj hlasový obor, byl také tenor, je to tak?
1: Byl tenor, ale ne takhle dramatický. Kalafa jsem nikdy nespíval, já jsem z Pucciniho zpíval vlastně akorát Rinuccia v opeře Gianni Schicchi a potom jsem zpíval Rudolfa v Bohémě.
0: A Franco Corelli, je to tvůj vzor, oblíbenec?
1: Ano, já jsem ho měl strašně rád, protože to je takový tenorista nesmírně šťavnatého hlasu, nevím, jak bych to jinak řekl, neselhávajících výšek. Mm-hmm. Takže já jsem ho měl moc rád, proto jsem ho přinesl.
0: Já jsem na začátku řekla, že ty jsi členem komise Thálie. Ale ty jsi jejím předsedou. To se nestalo hned. Nejprve jsi byl členem komise Thálie.
1: Ano, samozřejmě. A Eva Hermanová byla předsedkyní.
0: Ano. A pak ty jsi postoupil na místo předsedy. Komise Thálie, to je věc, která se vždycky s napětím očekává, jaké budou výsledky, jaké budou nominace, jací budou vítězové. A my vysíláme náš premiérový díl týden před vyhlašováním výsledků, které budou opět v Národním divadle.
1: Ano, v Národním divadle, bude slavnostní večer.
0: Ano, ale vyhlášení cen Thálie není jenom ten jeden večer. Zatím se skrývá, myslím si, celoroční dost tvrdá práce.
1: Ano, určitě, je to celoroční práce. My jezdíme po všech divadlech, většinou tedy těch kamenných, a někdy se snažíme vidět i obě premiéry, ale samozřejmě všichni to děláme ve svém volném čase zadarmo a značení.
0: Jako opravdu?
1: Jako opravdu.
0: Vy to opravdu děláte zadarmo?
1: Opravdu to děláme zadarmo, protože to máme hrozně rádi. Jo. Ale samozřejmě potom ta porota sice je složená ze všech lidí, kteří něco společného s operou měli. Dirigent, režisér, šéf opery, dramaturg, kritik, pedagog. Já nevím, co si vzpomeneš, tak tito lidé tam všichni jsou zastoupení nějak. Je nás celkem 9, byla otázka. Ale na druhou stranu, já jsem předseda, ale já nemám nějakou privilegii proti těm ostatním. My všechno vidíme, nebo co vidíme, tak ovšem hlasujeme a jak to vyjde, tak to vyjde. Čili někdy se stane i, že výsledek úplně nekonvenuje mému názoru.
0: Nemáš teda dva hlasy místo jednoho
1: nemám,
0: předseda?
1: Nemám, právě. Jedině kdyby potom bylo nějaké nerozhodné, protože my to sami nevíme nikdy. My hlasujeme před notářkou odpoledne v den udílení Thálií. Každý odevzdáme svůj hlas a nikdo nevíme, jak to nakonec dopadne.
0: Takže jsi i někdy překvapen při vyhlašování?
1: Taky jsem překvapen, ano, ale ono toto dřív dělalo kolegium cen Thálie, které bylo později zrušeno. Já jsem byl také členem jako předseda operní poroty, jsem byl členem toho kolegia. Mimo jiné jsem se tam seznámil se spoustou úžasných lidí, jako byl pan režisér Hubač, Kamila Moučková, Vlastík Harapes a další, takže pro mě to ohromně obohatilo a jezdil jsem potom i na ty nominované činoherce, tanečníky, muzikálové, zpěváky, takže mě to hrozně bavilo. Teď to tedy rozhodují ty poroty sami o sobě, ale nevíme opravdu, kdo komu dá hlas a pro mě je vlastně to vyhlášení také velké překvapení.
0: Pojďme teď teda od začátku. Je začátek nové sezóny, vy dostáváte třeba od divadel plán premiér a už si plánujete celý rok, jak budete jezdit, anebo je to třeba z měsíce na měsíc?
1: Je to z měsíce na měsíc, já se podívám na internet, protože ty plány se někdy také mění, tak já se podívám vždycky na následující měsíc, napíšu, kdy se co hraje, snažíme se jezdit na premiéry, ale také nám to vždycky nevíde. Někdy se snažíme jet i na druhé obsazení, protože často se stane, a
0: to
1: je běžné, že i to druhé obsazení může být lepší, anebo minimálně stejné, ale jiné. Prostě, že, takže bychom to měli vidět, ale samozřejmě s tím také problém potom, protože můžeme jezdit, až když naplníme určitý počet členů.
0: Tak a, takže nemůžeš vyrazit
1: auto.
0: Sám třeba?
1: No, můžu vyrazit sám, ale jenom s veřejnou dopravou, takže je to složitější, ale hlavně nejlepší je, když to vidíme všichni stejně, protože já mám nesmírně rád Janu Paterovou, to je předsedkyně činoherní poroty. A my jsme se velice spřátelili, když jsme jezdili v tom kolegiu na ty výkony, ona měla velice ráda také operu, tak jsme si o všem možným povídali a ona mi pak říkala, Ježíš, tohle to jsme nominovali, teď to je příšerný představení. Ale oni byli na premiéře, že jo? A to představení žije dál svým životem a ono to po roce a navíc, a to bych se nechtěl dožít, nikdy bych se nechtěl dožít toho, aby na jevišti byla umělá inteligence. To se snad nestane. Jsou tam normální lidi a někdy je mi líp, někdy je mi hůř, to známe všichni, že jo? Takže prostě ta komise určitě, ta porota každá, to nominuje jako s nejlepším přesvědčením, že to jsou ti nejlepší. Mm-hmm. Ale může se stát, že... A navíc, jak říkám, v tom umění nikdo to nezměří, nezváží. To jsou názory, prostě kdyby byla jiná porota třeba, tak nominuje jiné lidi. No.
0: Ale třeba debatujete, když pak jedete domů autem všichni společně, debatujete o tom představení a vlastně někdy i trošku změníš názor nebo jsi schopný někoho ovlivnit?
1: Já názor většinou neměním, ne se všemi si stoprocentně rozumím, nebo máme na to jiný názor a já jsem ve věku, kdy se nechci hádat. Takže prostě je to tak, že pak, když máme schůzi, kde tedy hlasujeme o nominacích, no tak tam padnou čísla vlastně a my ty výkony ani tak nerozebíráme.
0: Aha, takže ani nominovaní nevzcházejí z debaty, ale z hodnocení.
1: Tak úplně možná takhle rigorózně se to nedá říct, protože samozřejmě si řekneme třeba to je báječný výkon, nebo ano, ona už to dostala 3x, no ale proč by to nemohla dostat po 4? Takže samozřejmě o tom taky mluvíme. Mm-hmm. A nebo si řekneme, no to bylo obsazení mimo obor, nebo něco, já nevím, jako řekneme si, ale potom to opravdu je to svědomí každého toho porotce, koho nominuje.
0: A ten výkon, který pak aspiruje na tu tálii, vidíte jenom jednou, nebo třeba na to jedete znovu, abyste si to potvrdili a ujistili se?
1: Ne, vidíme to jenom jednou.
0: Vidíte to jednou. Dobře, Zbyňku, pojďme opět k hudbě. Máme tu dalšího úžasného tenoristu a tím je José Carreras.
1: Ano.
0: Ale ty si nevybral operní píseň, operní árii, ale vybral si muzikál.
1: Ano. A vůbec to snad nevadí. Já jsem chtěl také ukázat, že muzikál je velice těžké zpívání. Já jsem teď na konzervatoři se studenty udělal už 3 muzikálové koncerty a všichni to dělají teda dobrovolně, protože to není v osnovách, ale všechny to baví. A protože je taková doba muzikálového boomu, která prostě nás všechny ovlivňuje, i diváci to mají rádi. A ono zaspívat takovou Mariu z West Side Story nebo jiné klasické muzikálové, třeba od Lloyda Webera zrovna, tak to není vůbec lehké. Stejně jako opereta není vůbec lehká.
0: K operetě se ještě vrátíme společně. Teď tu máme píseň Memory z muzikálu Kočky a José Carreras.

0: Možná jste poznali nádherný hlas tenoristy se jménem José Carreras. Zpíval muzikálovou píseň Memory z muzikálu Kočky Andrew Lloyd Webbera. Se mnou ve studiu dnes sedí pěvec, dramaturg, režisér, a také pedagog a předseda operní komise Thálie Zbyněk Brabec. Zbyňku, ty si maličko naťukl slovíčko opereta. My dva jsme se konkrétně při operetě ano. Poprvé setkali. Vím, že operetu máš rád, ani neváhám použít slovo, že ji miluješ.
1: Mám ji velice ano. rád a je mi líto, jak dneska vlastně se hraje čím dál tím méně. Samozřejmě si myslím, že se nedá hrát všechno, co bylo napsáno, ale ani tak se nehrajou všechny opery, netisknou se všechny romány, co byly napsané. To síto toho času je neúprosné a i když se něco třeba teď nehraje, tak si myslím, že zase za nějakou dobu zase přijde čas toho.
0: Když vztahneme tu operetu k činnosti Thálie, já mám pocit, že ta opereta vlastně je tam trošičku nešikovně daná u toho muzikálu. Neslušelo by spíš místo také u té opery, protože já mám pocit, že opereta a muzikál je, že to zpívají vlastně úplně odlišní hlasově lidé. Jo, muzikál není úplně jenom klasický, mám pocit, že dnes jde víc a víc do popu, do toho popového ano, zpívání, ano. Když to opereta je přeci jenom stále víc klasická. Neuvažovali jste někdy, já nevím, jestli je to ve vaší pravomoci nebo v čí pravomoci to je, ale dát tu operetu spíš do hodnocení k té opeře, anebo jí dát samostatnou kategorii?
1: Samostatná kategorie by neprošla, ale do hodnocení té opery to jsme chtěli, ale nebylo nám to dovoleno.
0: Ty jsi jeden čas, myslím, i otevřel obor na konzervatoři, který se věnoval operetě?
1: Ano, ne, neotevřel, ale znovu otevřel. Mm-hmm. Měla proto velké pochopení tehdejší vedoucí pěveckého oddělení Jitka Sobě-Hartová, protože oba jsme na té konzervatoři studovali a byla tam operetní specializace, kterou vedl profesor Milan Karpíšek z Národního divadla za klavírního doprovodu profesora Miroslava Komárka a nám to všem hodně dalo. A mnoho lidí dostalo také angažmá třeba v operetě. Já osobně jsem nastoupil v Plzni nejprve do operety, až teprve potom jsem přešel do operního souboru. A tak jsme si právě s tou Jitkou Sobě-Hartovou říkali, bylo by dobře, kdyby ta opereta tam zase se, kdyby se s tím ti studenti setkali. No takže já jsem tam udělal celou řadu asi 10 nebo 12 operetních inscenací.
0: Jaký mají studenti přístup k operetě? Protože když si vzpomenu já, když jsem studovala na konzervatoři, tak mám pocit, že většina studentů operetou jakoby v uvozovkách trošku pohrdala. Jakože je to něco jednoduššího. Ale to je tak těžký.
1: Ano. Já jsem se tedy s tím pohrdáním nesetkal. Naopak všichni to milovali, všichni to dělali rádi. Já jsem měl i třeba 3 obsazení, protože zejména těch dívek máme ve škole strašně moc a všem jsem chtěl dát příležitost a no potom to tak nějak zvadlo a už to zase není, protože jeden čas jsme neměli vůbec kluky a aha. Nedá se dělat opereta
0: no,
1: bez pánů. Že?
0: Když
1: já jsem každou tu operetu jsem upravoval pro tu konzervatoř, aby to bylo tak nějak zaprvé pro diváky srozumitelné a aby to mělo nějakou logiku.
0: Víš, když si vezmeš árie z Netopíra, z Čardášové princezny, z Judity, to jsou tak náročné pěvecké kusy, které jsou naprosto srovnatelné s operními áriemi. A do toho tam ještě se musí mluvit a nesmí to znít takhle, aby to nebylo prostě blbý.
1: Ano.
0: A do toho ještě se musí tancovat.
1: Ano. Já jsem sám odspíval celou řadu prvních tenorových rolí v operetách, například Princesu Čonga v Zemi úsměvu. Jsem dělal asi ve 3 inscenacích a řeknu, že to je úplně srovnatelné třeba s Rudolfem z Bohem.
0: Ano, naprosto s tebou ano. Souhlasím.
1: Akorát ten první nemusí tolik tancovat jako ten bufopár.
0: Jo, ano, to je pravda. Když sedíš jako člen Thálie, jako předseda komise v divadle, díváš se na představení, stalo se ti, že už si chtěl někdy odejít, ale protože si tam pracovně, tak si nemohl?
1: Ano, to se mi taky stalo, ale vlastně člověk by to měl to představení vidět do konce, protože co se může ještě zase ve 3. jednání stát, že může to být nesmírně zajímavé a není to slušné taky a jako, víte, já vždycky si sedám před každým představením do hlediště s tím, že se na to těším. Přede mnou je nepopsaný list papíru a já se opravdu těším na to představení. Že třeba ta nesouhra v orchestru a otevře se opona, nevhodná dekorace, celé to nějak prostě se mi to nelíbí. Dobře, tak si říkám, není to můj šálek čaje, ale třeba se zase během toho představení pochopím, proč to tak je. Mm-hmm. Někdy to nepochopím, protože já si myslím, že nemůže být motto té koncepce za každou cenu jinak. A to mám pocit, že v některých našich divadlech a u některých režisérů je. Za každou cenu jinak. Ale to nestačí. Já moc rád jezdím do zahraničí, teď se může, že? Takže já vidím spoustu představení v Berlíně, v Drážďanech, v Mnichově. A tam, ne, že by se mi všechno líbilo na 100%, ale já vždycky minimálně přečtu, o čem se tam hraje.
0: Mně se moc líbí tvůj výrok, který jsem četla v nějakém rozhovoru s tebou. Nestavět se před operu, ale za ní.
1: To jsem řekl?
0: Ano, to jsi řekl. A to se mně strašně líbilo. To si myslím, že by měl být každý režisér nadepsaný nad dílem, které zrovna režíruje.
1: Já si myslím, že každý režisér by měl pokorně tomu dílu sloužit. Zaprvé by měl, když je to operní režie, ona je rozdíl mezi činoherní a operní režií samozřejmě. A kdo tvrdí, že není, tak je hloupý, protože té opeře máme vlastně, tím prvním režisérem pro mě je skladatel, který to nějak zhudebnil, použil nějaké třeba příznačné motivy a ty by ten režisér měl respektovat. Ona i ta chůze po jevišti by měla vycházet z hudby, tím nemyslím, že musí jít přesně na hudbu, ale musí to zohlednit, že jo? I třeba to otočení, tam je nějaký akcent v partituře sforzato a podobně, to by měl všechno ten režisér respektovat. Měla by to být kolektivní práce i s dirigentem, který by také měl být na zkouškách a neměl by být v opozici s režisérem, ale oba by měli táhnout za jeden provaz a oba by měli mít pokoru před tím dílem. To jsem asi myslel tím, že se nezviditelňovat nad tou operou, ale sloužit té opeře.
0: Ano, je to tak. My tu máme další úžasnou árii a tenorový hlas vystřídá hlas sopránový a je tu Libuše Domanínská a její Jitka ze Smetanova Dalibora.

0: Tak to byla árie Jitky z prvního dějství opery Dalibor Bedřicha Smetany a zpívala paní Libuše Domanínská. Se mnou dnes ve studiu v pořadu Na osobní notu sedí Zbyněk Brabec. Zbyňku, proč zrovna Libuše Domanínská a Jitka?
1: Protože Libuška Domanínská patřila k té generaci solistů opery Národního divadla, kteří mě nadchli pro operu jako malýho kluka. Já jsem někdy v 67. roce jako člen Kchýnova dětského sboru poprvé stanul na profesionálním jevišti, tehdy to bylo Smetanovo divadlo ještě před tou první velkou rekonstrukcí v Dvořákově Jakobínu, to byla ještě inscenace režiséra Luďka Mandause, to když někomu řeknu, tak si každý myslí, že mi asi 150 let. Ale mě to prostě nadchlo, celé to prostředí. A ta Libuška Domanínská tenkrát zpívala Terinku a já jsem jí měl hrozně moc rád. Za prvé bylo vždycky perfektně rozumět, za druhé vždycky to mělo obsah, to zpívání. Možná proto jsem dneska tak náročný, protože to byla generace, která byla drezurovaná dirigenty, jako byl Kromholz, Gregor, Vašata, Tichý, Chalabala, jo. Takže to byly velké osobnosti. A ono to na tom představení bylo znát. Byly úžasně třeba Třižínky se zpívané, nebo Fraskita Mercedes v Carmen Bizetově. No a ta Libuška Domanínská zpívala Terinku v tom Jakobínu, co já jsem také zpíval tedy v tom dětském sboru a já jsem jí jednou o Vánocích přinesl ze stromečku takovou maličkou čokoládu. Asi jsem jí měl prostě už tenkrát moc rád a ona sama neměla nikdy žádné děti, ale měla velký vztah k dětem a ona jezdila do Vídně zpívat Abigail a tenkrát mě přivezla takovou velkou čokoládu Milka s tou krávou, tu taková fialová čokoláda, dneska to kupujeme, běžný. Ani nám to nepřijde, ale tenkrát to byla prostě vzácnost a ona mi ji přivezla z té Vídně. Ano, tak já až do smrti, do její smrti jsme byli opravdu velice, myslím, že v přátelském vztahu. Ale to je ona, ale to byla celá ta generace. To byla Drahomíra Tikalová, Milada Šubrtová, kterou taky jsem přinesl, nebo Libuše Márová a mnoho pěvců, Viktor Kočí, Ivo Žídek. Je zajímavé, že potom jsem s mnohými stál na jevišti a dokonce jsem si s některými i potykal.
0: To je úžasné, to je nádhera. Ty jsi zmínil Miladu Šubrtovou, tak pojďme hned si pustit co jiného než její Rusalku.

0: měsíčku na nebi hlubokém, nádherná. Zrovna v tomhle případě já nerada používám slovo árie, protože pro mě je to prostě píseň. Pro mě je to tak krásné vyznání, prosté, jednoduché vyznání lásky a touhy. Každopádně Rusalka a nádherný hlas Milady Šubrtové. Výběr mého dnešního hosta Zbyňka Brabce. Zbyňku, s paní Šubrtovou tě také pojilo přátelství? Také jste se znali?
1: Vůbec osobně? Ne. Vůbec jsme se neznali osobně. Já jsem se znal tedy s jejím manželem, s panem dirigentem Tichým. Právě jsme se seznámili v té porotě Thálie, kde on byl velice platným členem a asi se mu líbilo, jak zpívám, protože mě několikrát pochválil, což bylo od něj jako velice milé a nesmírně jsem si toho vážil.
0: Když jsme opět u té Thálie, vlastně jsem se zapomněla zeptat, co všechno jako člen poroty hodnotíš? Máš kategorie a tam si promítneš, jak který pěvec, kterou tu kategorii naplnil, nebo jedeš spíš emotivně a pocitově?
1: My

0: Kom všichni měli hodnotit, jak ten zpěv na nás působí, ale nejenom zpěv, protože to je cena herecké asociace, čili i to, jak ten, který zpěvák nebo zpěvačka tu roli stvární. Samozřejmě někdy je litujeme, protože když je špatná režie, tak ten zpěvák prostě plní to, co po něm ten režisér chce a v podstatě by neměl oponovat. To je nesmírně citlivá záležitost a je to velice složité najít takovou nějakou, vybalancovat tu míru. Ale my hodnotíme vlastně celkový výkon. Mm-hmm. Jak pěvecký, tak herecký, jak to na nás zapůsobí. A potom hlasujeme. Takže já ani nemám ty hlasy navíc. Takže prostě kdo tam je, samozřejmě kdo to vidí. A já vždycky chci, aby to byla většina poroty. Samozřejmě se stane, že někdo nemůže. No, protože opravdu ta porota není placená a že by nás to živilo. My všichni děláme něco ještě dalšího, učíme, nebo máme tam dva redaktory z rozhlasu a tak dále, takže každý má nějakou práci, takže to není jenom tak, že prostě to všichni vidíme. Nemůžeme to všichni vidět. Jasně, a já nemám páku na nikoho, když řekne, já toho osmého nemůžu, no tak prostě nejede, ale snažím se, abychom to viděli většina té poroty, protože potom, že hlasujeme, tak abychom věděli, aby ten hlas byl většinový.
1: Ano. Stává se taky někdy, že jsou premiéry ve stejný den?
0: To se také stává.
1: Jak to pak řešíte?
0: No tak to řešíme, že jedeme, samozřejmě nemůžeme být na dvou, že?
1: To takže, je ano, to je jasné.
0: Takže něčemu dáváme přednost a na to, co se kryje, tedy se snažíme v nejbližším možném dalším termínu.
1: Máš i letos své favority?
0: No určitě, každý rok mám své favority, ale ne vždycky ten favorit to prostě dostane tím hlasování. Já to teďka už je to zpětně, můžu říct, já jsem byl nadšen inscenací Benjamina Britna, Peter Grimes v Národním divadle v Brně, kterou režíroval David Radok a tam byl úžasný výkon právě Petra Grimese, pana Beckströma. Nominovaný byl, ale cenu nedostal, protože jsme prostě hlasovali a vyhrál to někdo jiný, no.
1: Když sáhneš do minulosti, jaká inscenace kromě třeba Petra Grimese tě ještě nadchla? Na co rád vzpomínáš, která byla opravdu pro tebe výjimečná?
0: Tak to mě trošku zaskočila, protože teď tedy opravdu nevím, ale určitě jsme viděli celou řadu krásných inscenací. Například v Liberci jsme viděli Figarovou svatbu, která byla nesmírně tedy tradičně udělaná. To dělala paní režisérka Dušková, šéfka činohry. Byla to velice tradiční inscenace, ale oni všichni hráli divadlo. To si myslím, že je podstatné. Mm-hmm. Já si myslím, že to může i ten režisér všechno někam posunout, tak to hraje třeba na Marzu, ale nemůže prostě Onegin milovat Lenskýho a ne Taťánu. To
1: je
0: prostě
1: to
0: nejde.
1: Ano, to prostě nejde. Zbyňku, chodíš do divadla i nejenom jako člen komise, jako předseda komise Thálie. Chodíš tam jenom proto prostě, že chceš?
0: No teď už moc nemám čas právě, protože nás to hodně naplňuje, těch výjezdů je poměrně hodně a taková ta doba, no já zase jezdím do zahraničí, no. Takže tam jezdím dobrovolně a rád.
1: A Zbyňku, tak my se už za týden dozvíme, jak to všechno dopadlo.
0: Ano.
1: Moc jsme zvědaví a těšíme se. Já ti nesmírně děkuju, že jsi dnes přišel, bylo to krásné a zajímavé povídání a byla by škoda neposlechnout si tvůj hlas nejenom mluvní, ale také zpěvní. Tak jsem moc ráda, že jsi donesl jednu svou árii a je to Nemorino z opery Nápoj lásky.
0: Ano, já jsem se k té opeře dostal, jednak v Plzni jsem ji zpíval a jednak jsem ji zpíval i ve Státní opeře v Praze, kde jsem byl takovým stálým hostem v době, kdy tam byla ředitelkou paní Eva Randová, takže tam jsem to zpíval v italštině a v Plzni jsme to zpívali česky. Ta nahrávka je hodně stará, já se nerad poslouchám. Asi bych to dneska naspíval jinak, nebo dneska už zase vůbec ne. Tak to uslyšíte.
1: Na Radio Klasik Praha končí další díl pořadu Na osobní notu. Uzavíráme jej árií z opery Nápoj lásky Gaetana Donizettiho a zpívá Zbyněk Brabec. Od mikrofonu se s vámi loučí Mirka Časarová a
0: Zbyněk Brabec. Naschledanou.

0: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvího výběhu.
1: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
4: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
5: Máte naladěno rádio Klasik Praha. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
6: Milí posluchači, na stanici Klasik Praha začíná další díl pořadu Švédský stůl se Stanislavem Předotou. Dnes se vydáme do hluboké české historie až do 14. století. Každý národ se konstituuje a ve své svébytnosti utvrzuje různými rituály, znaky a symboly. K těmto identifikačním prvkům patří také úcta k významným předkům a osobnostem, kterými v duchovních dějinách národa jsou národní svědci. V českých zemích došlo k velkému rozkvětu úcty k národním patronům ve 14. století v období nebývalého rozmachu hospodářského a kulturního, kdy Praha patřila k největším metropolím Evropy. Tato úcta k duchovním předkům byla významně podpořena i osobností císaře Karla IV., mimo jiné sběratele relikví a podporovatele umění všeho druhu. Vznikala řada nových chrámů, včetně stavby nové pražské katedrály, a pro bohoslužebné účely bylo potřeba vytvořit i patřičný hudební doprovod. Tuto nejstarší vrstvu českého hudebního repertoáru na své desce z roku 1994 mapuje soubor Schola Gregoriana Pragensis s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem. Schola Gregoriana Pragensis byla založena v roce 1986 z čisté chuti zaspívat si gregoriánský chorál. Jiné uplatnění než při liturgii tehdy nepřipadalo v úvahu a pamatuji se, jako jeden ze zakladatelů souboru, že tyto aktivity jsme se snažili spíše moc nezveřejňovat, protože jsme tehdy byli studenti a stranické vedení kateder a fakult by z našeho zpěvu při liturgiích mohlo vyvodit dosti nepříjemné důsledky. Situace se změnila listopadem 1989. Tlaky jediné vládnoucí strany začaly mírně polevovat už během tohoto roku, takže již v létě jsme byli pozváni na naše první nekostelové veřejné vystoupení, a to na Jihlavský sborový festival, kde jsme měli vystoupit jako speciální hosté mimo soutěžní kategorie. Datum tohoto prvního veřejného koncertu bylo stanoveno na sobotu 18. listopadu 1989. Tím bylo odstartováno naše bohaté veřejné vystupování, kdy jsme kromě českých zemí procestovali celou Evropu, Izrael a Japonsko a nahráli řadu kritikou i posluchači ceněných desek. Úplně první realizovanou CD nahrávkou se stal disk natočený napůl s pařížským sborem Chœur Grégorien de Paris v jeho francouzském klášteře Fontfroide a vydaný roku 1993 ve Francii. Hned na to ansámbl podepsal exkluzivní smlouvu s vydavatelstvím Suprafon a prvním domácím albem se zcela ve shodě s tehdejší poptávkou pohledání národní identity stala nahrávka Čeští svědci v nebeském Jeruzalémě z roku 1994, kterou dnes budeme poslouchat. Prvním svědcem připomínaným na CD je svatý Vojtěch z rodu Slavníkovců, druhý pražský biskup. Jeho životní osudy byly poznamenány rivalitou mezi Přemyslovci, Vršovci a Slavníkovci a také neschopností tehdejší šlechty přijmout požadavky křesťanské víry a opustit praxi obchodu s otroky, mnohoženství, příbuzenské sňatky, krevní mstu a tak podobně, což Vojtěch kritizoval. Dvakrát pro tyto neschody opustil biskupský stolec a jeho druhý odchod mu paradoxně zachránil život, protože na svátek svatého Václava 28. září 995 byli příslušníci rodu Slavníkovců na Libici vyvražděni. Vojtěch pak o dva roky později zahynul mučednickou smrtí na křesťanské misii v pohanském Prusku. Blok skladeb z noční bohoslužby ke svatému Vojtěchovi, v latině Adalbertovi, začíná pozváním k modlitbě. S radostí oslavujme dnes, milí druhové, svátek mučedníka Vojtěcha. Pojďte, klaňme se Hospodinu, aleluja. Po něm zazní hymnus Martyr Dei, mučedníku boží, a na něj naváže čtení zkázání o pravém vinném kmeni od svatého Augustina. Tak jako na recitativ v opeře navazuje árie, po tomto čtení přichází melodicky rozvinuté responsorium Alme Praesul et Beate. Dobrotivý a svatý biskupe Vojtěchu, mučedníku boží, pomoz svými svatými modlitbami těm, kteří tě prosí.

Členové souboru Schola Gregoriana Pragensis zaspívali první čtyři zpěvy k pocti svatého Vojtěcha ze 14. století. Zbývají ještě dvě skladby k tomuto svědci. Bude to další recitativní lekce s další částí kázání o pravém vinném kmeni a na ní jako odpověď naváže responsorium O Praesul Christi, biskupe Kristův, opět s prosbami o záchranu před strastmi života.

Druhý blok na CD Čeští svědci v nebeském Jeruzalémě, které natočil soubor Schola Gregoriana Pragensis, je věnován svaté Ludmile. Byla manželkou knížete Bořivoje I., matkou Vratislava I. a babičkou svatého Václava. Roku 921 byla zavražděna na hradišti Tetín a po své mučednické smrti se stala první a nejstarší českou světicí. Tři antifony k její poctě pocházejí patrně už ze 13. století a dokonce naprosto raritně známe i jméno autora nebo spíše kompilátora těchto zpěvů. V rukopisu je na okraji jednoho listu podepsán Domazlaus Predikátor, kazatel Domaslav. Všechny tyto tři zpěvy jsou vystavěné podle stejného schématu. Krátký společný nápěv jako rám obrazu na začátku i na konci ohraničuje žalm, ve kterém se obě poloviny sboru pravidelně střídají. Po těchto třech antifonách se žalmy si poslechneme první ukázku dobové polyfonie, hymnus Lux Vera, v němž se střídá vlastní jednohlasý nápěv s vícehlasým zpracováním. Hymnus popisuje Ludmilinu smrt, její povýšení do nebe a chválu, které se jí od Čechů dostává.

Máte naladěnou stanici Klasik Praha, posloucháte pořad Švédský stůl a v jeho rámci CD Čeští svědci v nebeském Jeruzalémě souboru Schola Gregoriana Pragensis. Po svatém Vojtěchovi a svaté Ludmile nyní zazní zpěvy k dalšímu českému patronu, svatému Prokopovi, spoluzakladateli a prvnímu opatovi sázavského kláštera. Jeho skutečný život, o němž nemáme mnoho fakty podložených zpráv, je bohatě zabalen do legend, které byly sepisovány hned po jeho smrti roku 1053. Na CD jsou mu věnovány 4 zpěvy. Nejprve je to antifona Pium Patrem, popisující Prokopovo přijetí v nebi. Potom následuje rýmovaný hymnus Confessor Dei o Prokopových ctnostech a zázracích. Po třetí skladbě responsoruju O Prokopi Vir Dei, Prokope, muži boží, uzavře tento blok pěvecky náročnější a melodicky nesmírně zajímavá oslavná antifona Letare Bohemia, radujte se, Čechy.

Závěr našeho pořadu bude tvořit nejrozsáhlejší blok na CD Čeští svědci v nebeském Jeruzalémě, kterým jsou zpěvy k hlavnímu českému patronovi, ke svatému Václavovi. Jehož mučednickou smrt si každoročně připomínáme státním svátkem 28. září. V první skladbě tohoto bloku, písni Svatý Václave, poprvé zazní národní jazyk. Jádro textu této písně pochází nejspíše již ze 12. století a jak text, tak i hudba během následujících epoch prošly různými úpravami. Píseň byla zpívána při slavnostních příležitostech, včetně korunovací českých králů, a sloužila jako svým způsobem národní hymna. Další dvě skladby jsou sice zemše ke cti svatého Václava, ale jejich text není adresován svědci, nýbrž se obrací k Hospodinovi a ke Kristu. Po zpěvu In virtute tua, z tvé moci, Hospodine, bude se radovat spravedlivý, opět zazní více hlas. Do Kyrie eleison, Pane, smiluj se, byly vloženy takzvané tropy. Rozvitá melodie Kyrie je v nich podložena novým textem Fons Bonitatis, Prameni dobroty, nezrozený otče, a je k ní doplněn druhý hlas. Krátce zrekapituluji, poslechneme si píseň Svatý Václave, zpěv In virtute tua a Kyrie Fons Bonitatis.

Poslední částí budou tři skladby opět ke cti národního patrona svatého Václava. Všechny jsou napsány v různé hudební formě. Nejprve to bude sekvence Salve Pater Optime. Vítej, Otče předobrý, slavný mučedníku Kristův, následována delší solovou lekcí zpívaným úryvkem z Lukášova evangelia, předepsaným pro svátek svatého Václava. Na samotný závěr pak zazní hymnus Dies Venit Victoriae s velice zpěvnou a klenutou melodií. Přichází den vítězství, kdy je zabit Václav, vzor rytíře Kristova a po smrti vzat na nebe.

0: Na stanici Klasik Praha dozněl poslední blok skladeb vybraných z CD Čeští svědci v nebeském Jeruzalémě, které v roce 1994 natočil soubor Schola Gregoriana Pragensis. Uměleckým vedoucím souboru je David Eben a na nahrávce se podíleli tito zpěváci. Jiří Hodina, Vladimír Jelen, Ondřej Maňour, Michael Pospíšil, Stanislav Předota, Jan Štětka, Matouš Vlčinský a Radim Vondráček. Stanislav Předota, autor pořadu Švédský stůl, se s vámi v tuto chvíli loučí. Přeji vám vše dobré a těším se na další setkání při poslechu krásné hudby.
1: Švédský stůl. Klasik Praha.
2: Klasik Praha.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
1: Proč se culíš?
2: Protože budeme krásný.
1: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
1: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
2: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
3: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
4: Slavná auditoria.
3: S Jiřím Vejvodou po světových hudebních síních.
5: Vydejme se tentokrát do různých míst na mapě České republiky, ale i Slovenska a Chorvatska. Tam všude totiž narazíme na památky spojené se životem a tvorbou skladatele, dirigenta a violisty, který by si, po mém soudu, muzeum zasloužil. Zatím ho ovšem nemá, a tak nezbývá, než se vydat po jeho stopě, která je roztroušena od Tábora přes Bratislavu po Záhřeb. Z této nápovědy je asi patrné, o koho se jedná, a že díky památkám alespoň letmo zmapujeme příběh muže, který ve svém povolání dokázal mnohé, ale své soukromí neměl snadné. Přičítat to mohl, dá se zkratkovitě říci, sobě i době. Oskar Nedbal, o něm je řeč. Autor baletů jako Z pohádky do pohádky či skladeb jako Vals Trist. Ovšem také, a o tom se ví méně, spoluautor hudby k němému velkofilmu o svatém Václavovi. Zároveň svého druhu Aha Sphere, nucený okolnostmi měnit svá působiště tak dlouho, až jej nesmlouvavý osud dostihl. Nedbalův příběh mi v jedné ze svých stěžejních kapitol připomíná vzlety a pády jiného českého umělce, bezmála vrstevníka, totiž architekta Jana Kotěry. A v obecném pojetí se dotýká ověřené pravdy spojené s prudkými změnami ve společnosti a v politice. Jakkoliv na ně lze vesměs nahlížet jako na potřebné a pozitivní, jejich průvodním jevem bývá i dočasné vyřizování účtů. Ne-li záměrná likvidace schopných konkurentů, pro níž nastala vhodná chvíle. Vždyť jak jinak číst štvanici, jaká se po vzniku Československa v roce 1918 rozpoutala na úkor výjimečného architekta Kotěry jen proto, že předtím v rámci Rakouska-Uherska uplatnil svůj talent ve Vídni. Náhle byl pro část pražské elity kolaborantem a zaprodancem. A totéž potkalo ve stejné době a ze stejných důvodů také Oskara Nedbala. Stal se v nově vzniklé situaci, a teď cituji, odrodilcem, zrádcem, překabátěncem. Mnohé o jeho klikaté životní pouti vypovídají vzpomínky v podobě pamětních desek na zdi, bronzových či dřevěných byst, či naopak nově vytvořených prostor, které ovšem vzdali skladatelově příběhu nenápadný hold. Navštivme je jednu po druhé. Znít přitom bude, jak jinak, hudba Oskara Nedbala. A jako první to bude zmiňovaný Vals Trist z baletní pantomimy Pohádka o Honzovi. Hrát bude Dvořákův komorní orchestr pod taktovkou Miroslava Homolky.

Každý z nás vystřídá během života několik, či spíše celou řadu domů, ale jen jeden je tím rodným. V případě Oskara Nedbala, mimochodem spolu s Josefem Sukem, nejoblíbenějšího žáka Antonína Dvořáka, se musíme vydat do historického centra jeho českého města Tábor. Tam totiž Nedbal nejen přišel na svět, ale setrval během dětství a raného mládí až do doby, kdy se přesunul na pražskou konzervatoř. Ať už náhodou či osudovou volbou, budoucí skladatel, dirigent a violista se narodil v táborské Palackého ulici hned naproti divadlu, které dnes po mnoha peripetiích konečně nese jeho jméno. A pokud by mohl cestovat časem a vkročil dnes do něj, byl by, domnívám se, potěšen hned z několika důvodů, i když by ho nepoznal. Tolik se totiž od jeho času toto divadlo změnilo. A v dobrém. Především by se Nedbal zajisté velmi zajímal o zdejší raritu, která vznikla během přestaveb i přístaveb a zaslouží si v budoucnu samostatný pořad. Táborské divadlo Oskara Nedbala má totiž jedno jeviště, respektive pódium, to podle toho, zda na něm vystupují herci či hrají hudebníci, ale dvě hlediště, větší a menší, podle toho, o jaký večer se jedná a kterým směrem umělci své publikum oslovují. Radost by určitě měl Nedbal i ze své bysty, která spolu s jeho zvětšeným autogramem na zdi vévodí divadelnímu předsálí. Poněkud netradičně byla vytvořena ze dřeva. Divadlu ji darovalo Muzeum české hudby a následně pomohlo i s takřka detektivním pátráním, kdo je autorem tohoto vkusného díla. Za jeho vznik vděčíme řezbáři Rafaelu Michalíkovi, o kterém jsem při vší snaze nedokázal zjistit víc než to, že žil a tvořil v letech 1915 až 1989. Vraťme se ale z divadla k protějšímu domu s adresou Palackého 355. Od něhož jsme při odkrývání památek na Oskara Nedbala vyšli. Roku 1936, tedy 6 let po umělcově úmrtí, zde byla instalována pamětní deska s konstatováním, že tady se 3. dubna 1874 narodil. Nepříliš daleko odtud se nachází budova, ve které sídlí Husitské muzeum. Běžně se tam chodí za předměty nejrůznějšího druhu, připomínajícími Jana Žižku a jeho druhy. Vždyť s nimi je zpět vznik Tábora. K němuž došlo po jejich tehdejším přesunu z míst, kde nyní leží Sezimovo ústí. Překvapivé je ale zjištění, že i tady, v muzeu zasvěceném husitům, lze nalézt řadu jiných, často podstatně mladších dokumentů. Patří mezi ně i ty, které nabízejí několik zajímavostí o Oskaru Nedbalovi. Další hudební ukázkou bude Nedbalovo Scherzo Capricce, které zahraje Česká filharmonie, řízená Gerdem Albrechtem.

Ponechme stranou takřka pikantní peripetie, které souvisely s nedbalovou láskou, kterou doslova odloudil kolegovi z českého kvarteta, aby se následně po složitostech s jejím rozvodem stala skladatelovou druhou chotí. Mnohem méně se ví o jeho první manželce Josefíně, dceři táborského hoteliéra, protože už po 3 letech společného života zemřela. Čas jí proto bohužel neposkytl možnost poznávat se svým chotěm místo nedaleko Tábora, kam se velice rád uchyloval. Každopádně však platí, že tam, kam míříme nyní, býval prý Oskar Nedbal šťastný. Podle pamětníků, a teď cituji, chodíval do lesa směrem k Lysému vrchu, sedával tam a zpíval tak krásně a tak nahlas, že se to rozléhalo po širém kraji. Konec citátu. Zmíněný kraj se nachází u vsi Borotín a zámeček, který Nedbal navštěvoval, se jmenuje Kamenná Lhota. Kdysi sloužil jako penzion, kde se skladatel těšil z okolní přírody a z klidu, který vydatně potřeboval. To vše by bylo nenávratně ztracenou minulostí nebýt stavby, která v těsném sousedství zámečku vznikla v letech 2022 až 2025 a v zápětí získala plným právem cenu za architekturu. Nový dům si do vínku vepsal 3 slova – kontemplace, inspirace, rekreace. Navrhl jej pro sebe a svoji ženu, kurátorku a galeristku Jolantu Trojak, pražský architekt Jan Žaloudek. A jakkoliv je krásný, neměl by v tomto vyprávění své místo nebýt jedné záslužné okolnosti. Vědomi si souvislostí, manželé svůj příbytek nazvali po slavném skladateli Dům Oskar. Nedbalův v roli skladatele i dirigenta dlouho, konkrétně od roku 1906 až do roku 1918, oslňoval Vídeň. V čele orchestru Ton Küstler i na divadelních pódiích zde premiéroval nejen svá díla, ale dával příležitost i umělcům z rodné země, například Janu Kubelíkovi či Emě Destinové. Jak se blížil konec mocnářství a město znervóznělo, začala proto do Nedbala bušit kritika za, a teď cituji, propagování děl nespolehlivého a zrádného českého národa. Konec citátu. Tím paradoxnější a pro Nedbala trpčí byl verbální výprask, který ho po vzniku Československa přivítal doma. Metropole nad Vltavou mu uštědřila bezpočet políčků. Pro mnohé z oboru byl tím zrádcem, odrodilcem, překabátěncem. Na rozdíl od Kotěry, kterého se zastali mladší kolegové, takže se dokonce dočkal návrhu na Masarykův byt na Hradě, nikdy ovšem nerealizovaného, musel Nedbal přesídlit do Bratislavy. Tak jako později a v jiných souvislostech Václav Talich, také on zde našel uplatnění. Konkrétně v Národním divadle, které, co by ředitel, zachraňoval tak sveřepě, až sám uvízl v neřešitelných dluzích. Je proto záslužné, že na něj v Bratislavě nebylo zapomenuto. Do třetice teď z Nedbalovy tvorby zazní Balábile z groteskní baletní pantomimy Princezna Hyacinta. Hrát bude Dvořákův komorní orchestr, řídí Miroslav Homolka.

Ve Slovenském národním divadle má Oskar Nedbal svou bystu od sochaře Josefa Pospíšila a na domě v nedalekém Vajanského nábřeží, kousek od Dunaje, se vyjímá jeho pamětní deska. Spíš než dům je to palác, zvaný Jurenákův po bankéři, který ho dal v předminulém století postavit. A dcerku z bohaté rodiny tady za svého pobytu vyučoval hře na klavír samotný Johannes Brahms. Později se v něm pronajímali byty, jeden si od roku 1923 vybral Oskar Nedbal. Pořádal v něm komorní koncerty a chodil odtud do blízké kavárny Reduta číst denní tisk. Když se jeho bratislavská kariéra zhroutila, odcestoval Nedbal na svoji poslední životní štaci do Záhřebu. Zdrcený z bankrotu, sáhl si po štědrovečerním koncertu 24. prosince 1930 na život. A poté dlouhých 660 let odpočíval na místním hřbitově Mirogoj, zajímavém tím, že jsou zde pohřbíváni jak katolíci, tak protestanti, luteráni i židé, či muslimové, a nebo bezvěrci. V dopise na rozloučenou prý Oskar Nedbal uvedl, že si nepřeje být pohřben v Československu. Je-li tomu tak, nebylo mu nakonec vyhověno, neboť nyní spočívá mezi dalšími českými velikány na Slavíně. Vzpomínku na Oskara Nedbala uzavřeme hudbou z baletu Z pohádky do pohádky, hraje opět Dvořákův komorní orchestr, řízený Miroslavem Homolkou.

0: Slavná auditoria.
1: Ladíte Klasik Praha.

0: umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
1: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Proč se culíš?
6: Protože budeme krásný.
5: To už přece jsme.
6: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
7: Klasik Praha. Vše o klasické hudbě. Hudba v miléniu.
8: O klasice v 21. století.

0: il y eut une vierge appelée Jeanne.
1: Milí posluchači, máte naladěno Rádio Klasik Praha a právě začíná další díl pravidelného pořadu Hudba v miléniu, který posloucháte na frekvenci 98,7 FM nebo prostřednictvím internetu. Naše pořady bez hudebních ukázek najdete také na Spotify a v podcastových aplikacích. Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech vám přeje Ondřej Fischer. Před pár dny vyšlo u vydavatelství Animal Music nové album, které je na naší hudební scéně mimořádným počinem. Jedná se o novou nahrávku velkolepého, ale zřídka uváděného oratoria Jana z Arku na hranici od švýcarského skladatele Arthura Onegera, které bylo na koncertech loni v Rudolfinu provedeno Českou filharmonií, Pražským filharmonickým sborem a Mezinárodním ansámblem solistů. To vše pod dirigentským vedením šéfzbormistra Pražského filharmonického sboru Lukáše Vasilka, který je dnes naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Budeme si tedy povídat nejen o této nahrávce, ze které si pustíme ukázky, už jsme úvodem tedy slyšeli temný prolog z této skladby, ale samozřejmě třeba i o náplní nadcházející koncertní sezóny Pražského filharmonického sboru. Nejdříve k té Janě z Arku, taková typická úvodní otázka. Vzpomenete si, kdy jste se poprvé setkal s touto skladbou a kdy poprvé přišlo na to, že byste ji třeba mohl i provést?
2: No tak to první setkání, to je fakt před 100 lety, protože já vlastně jsem poprvé slyšel ten název a možná i poprvé jméno skladatele, teda musím přiznat, na gymnáziu při hudební výchově, kdy naše paní profesorka byla absolutně nadšená z tohoto díla i z Arthura Onegera. A tak to bylo tak jako poprvé, kdy jsem si do hlavy tak nějak vštípil, že bych to vlastně asi chtěl i měl slyšet. A asi o 2 roky později, furt jsem byl ještě na Gimplu, jsem si koupil tu starou suprafonskou nahrávku stejného díla, mimochodem teda v velmi podobném obsazení orchestru i sborů pod taktovkou Serge Boda, poměrně slavná nahrávka své doby. A vlastně hodně dostupná, no tak já jsem asi chodil na nějakou brigádu do samoobsluhy, nebo už nevím, jak jsem to udělal, že jsem prostě těch mnoho set korun někde najednou měl a fakt jsem si to z Prahy dovezl, tu nahrávku, do Hradce Králové. A byl jsem z toho úplně unešený, protože tím, že to vlastně vydal Suprafon, tak tam byl i český překlad v tom bukletu a bylo to prostě něco úžasného, tak jsem se s ním začal prokousávat a byl to pro mě velký zážitek. No a podruhé jsem se k tomu dostal už jako sbormistr Pražského filharmonického sboru, kdy jsme tak někdy kolem roku 2010, nevím to teď přesně, dvakrát ve dvou různých nastudováních Janu z Arku prováděli a pokaždé to ale bylo v češtině, což bylo takové zvláštní poměrně. A takže k tomu jsem přičichl jako sbormistr.
1: Jako v českém překladu opravdu,
2: v českém překladu. Fakt to proběhlo celé v českém překladu.
1: I recitace, i ta sborová místa,
2: ano,
1: všechno.
2: I jsme zpívali v češtině. Takže to bylo také jako speciální. Já určitě neříkám, že to bylo špatně, protože ono to má spoustu výhod, ale ta nesporná nevýhoda je to, že čeština prostě s francouzštinou nemůže nikdy se rovnat v tom smyslu, že na francouzskou hudbu ji prostě nenasadíte, tak aby to prostě fungovalo dobře, tak to se taky stalo, ale byla to pro mě cenná zkušenost a hlavně jsem zjistil, jak příšerně těžký je ten sborový part. A já jsem tehdy vlastně v Pražském filharmonickém sboru tak spíš byl jako na začátku té své dráhy u toho letělesa. Ne všechno bych řekl, že jsem ještě uměl jako udělat, tak aby to bylo úplně nějak jako tip-top. Ale zkušenost obrovská, no a pak dlouho nic, samozřejmě tak jako dílo furt trvalo, ale nějak jsme se s ním nepotkávali a pak najednou vlastně v souvislosti s našimi koncerty s válečným rekviem přišel takový dotaz od našeho pana ředitele Davida Marečka, našeho ředitele, současně ředitele České filharmonie, co bych tak dál po tom válečném rekviem chtěl a mohl vlastně dělat, aby to bylo tak jako s podobným dosahem. No a tak ono už moc takový děl není, takže jsem jenom tak plácnul, že Onegrovu Janu z Arku a on vlastně řekl hned, že jo. A pak prostě se z toho stal takhle obrovský projekt, kterého si strašně vážím, ale vlastně doteď nevěřím, že to proběhlo a že to prostě najednou je ještě zhmotněno v tom CDčku.
1: Vy jste zmínil tu nahrávku, kterou natočil v 70. letech, tedy Serge Bodo s Českou filharmonií a tehdejším Pražským filharmonickým sborem, vlastně 50 let před vámi a ještě 55 let je to od toho slavného provedení v roce 1970, kdy dramaturg České filharmonie pan Medek tuto skladbu zařadil tedy na program jako symbolickou připomínku sebeupálení Jana Palacha, za což byl pak tedy vyhozen z práce. Tak mě vlastně připadá zajímavé, že je to pak o 5 let později nechali ještě dokonce nahrát, tak asi ten zákaz nebyl zas tak důsledný, ale to vlastně vypovídá o tom, že to dílo má i, řekněme, symbolický a společenský přesah. O čem vlastně to pro vás je myšlenkově, tematicky v té mimohudební rovině, ten příběh nebo to téma, které to oratorium znázorňuje a vypráví?
2: Tak já bych řekl, že Janas Arku je vlastně symbolem v rámci toho celého oratoria. Jasně, že to je o ní, je to celé o jejím životě, o jejich osudech, ale oni to tam, pánové Claudel a Honegger, tak nějak jako komponují do sebe, že to má obrovský přesah do současnosti a je to vlastně, řekl bych, že to jsou takové jako dějiny lidské blbosti v kostce, dalo by se říct, když to hodně zlehčím, protože ta Janas Arku, alespoň v tomhletom stvárnění, se samozřejmě dějí věci, které se lidem a lidstvu dějí neustále. Vždycky si to lidstvo něčím jako nabije, jednotlivci si nějak jako nabijou, ale je to vlastně pokaždé úplně to samé. A tím, že oba páni autoři to tak jako zpracovali chvílemi až jako sarkasticky a hlavně vždycky několikrát v různých úhlech pohledu, každý ten útržek z jejího života, tak myslím, že každý pochopí, každý by se vlastně mohl trošku chytit jako za nos, jestli to jako neděláme stejně špatně po těch mnoha stech letech, nebo jestli nám nedějí nám nepoučitelné společnosti úplně stejné věci. Takže já tam vidím tenhle ten přesah. Možná to zní fakt jako moc s tou blbostí, ale já vlastně moc nevím, jak bych to jinak nazval, vzhledem k tomu, co se třeba děje v současnosti, no tak to si tam teda každý opravdu najde i v tom oratoriu.
1: To jste mě navedl na tu scénu Jana vydána zvířatům, kdy vlastně tedy zvířata v čele s prasetem, porkusem Janus Arku soudí.
2: Ano, to kolik je paralel bychom teďka našli.
1: I hudebně je to takové dost, řekněme, sarkastické místo, tak pojďme si ho teď rovnou poslechnout. Ukázka z nové nahrávky oratoria Janas Arku na hranici v podání Pražského filharmonického sboru České filharmonie, solistů a Lukáše Vasilka, který je dnes naším hostem.
0: Le tigre se récuse. Le renard.
3: Le renard.
0: Le renard dit qu'il est malade.
3: Le serpent.
0: Le serpent s'est sifflé lui-même au fond d'un trou. Mais alors, il n'y a personne pour présider. Se propose pour juger Jeanne d'Arc.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha. Právě jsme slyšeli ukázku z nové nahrávky před pár dny vydané, která vyšla u vydavatelství Animal Music a kde oratorio Jana z Arku na hranici švýcarského skladatele Arthura Honeggera interpretuje Pražský filharmonický sbor, Česká filharmonie, mezinárodní ansámbl solistů, také je tam Kýnův dětský sbor a vše dirigoval loni v Rudolfinu Lukáš Vasilek, který je mým dnešním hostem v pořadu Hudba v miléniu. Po té hudební stránce, čím je podle vás Jana z Arku výjimečným dílem? Já jsem četl, někde jste říkal, že je to jedno z největších hudebně dramatických děl 20. století, tak čím si zasluhuje podle vás toto označení?
1: No tak určitě je to ta předloha na prvním místě, která tomu dala, nechci říct, že formu, protože o formě bychom asi v tomhletom tvaru zvláštním těžko jako hovořili v nějakém tom tradičním slova smyslu, ale ono, ta předloha vlastně toho Honeggera vedla a oni k sobě hrozně jako pasovali nejspíš s tím Claudelem a vlastně Honegger i s tou textovou předlohou k sobě pasovali, když to zase trošku zlehčím, protože Honeggerova hudba se vyznačuje takovou velkou rozmanitostí a on byl obrovský syntetik, takže vlastně v jeho díle najdete odkazy na nejstarší hudbu i na hudbu nejsoudobější. Prostě každý tam najde z celých dějin hudby vždycky jako něco, ale on byl mistr v tom, že všechny tyhle ty své nápady a všechny tyhle ty své stylové přesahy, dalo by se říct, dokázal dát tak dohromady, že vlastně nikoho nenapadne, že by to bylo jako příliš, že by to bylo příliš rozmanité, že bylo příliš roztěkané, že by to bylo až jako koláž, tak to jako v žádném případě ne. Furt to je ten Honegger, který prostě má jednu hudební linku od začátku až do konce a to je prostě super, no. Ta hudba, zvlášť té Janě z Arku, on s tím pracuje hodně chytře, protože v některých momentech opravdu třeba používá názvuky gregoriánského chorálu ve chvíli, kdy se lid modlí, pak nějaké názvuky nebo dokonce skutečné francouzské šansony, které tam prostě proběhnou, ale vůbec nikoho nenapadne, že by to bylo nepatřičné, protože je to ve službách toho úžasného textu.
0: No někdy je mu to trochu vyčítáno. Mně to teda je velice blízké taky ten jeho styl, ale je pravda, že třeba někdy, když poslouchám vánoční oratorio, když tam na začátku je ten úvod vlastně velmi podobný jako tady to De Profundis, buduje se tam ta atmosféra a pak do toho přijdou ty koledy a ta tichá noc, tak jako trošku se nad tím ušklíbám. Ale je pravda, že tady to krásně drží dohromady i různými leitmotivy, že jo, se kterými on tam pracuje, opakovaná témata a tak dál. Na tu vaši nahrávku zatím jsem četl dvě recenze nějaké. Od pana Stehlíka, který zařadil hned mezi nejlepší světové nahrávky, takže věřím, že vzbudí zaslouženou mezinárodní pozornost a že bude taky patřičně oceněna. Titulní mluvenou roli Jany z Arku ve vašem provedení stvárnila francouzská herečka Audrey Bonnet. Při premiéře vlastně tuto roli stvárnila baletka Ida Rubinstein, která byla zároveň objednavatelkou toho díla. Tak jsem se chtěl zeptat, do jaké míry vlastně jsou tam ty mluvené party hudební a jak je vlastně náročné si dirigentsky poradit se zapojením té recitace, protože když jsem se díval do partitury, tak tam jsou místa, kde je ta mluva třeba i přesně rytmizována někde, ale někde vlastně není úplně přesně dáno třeba, kde skončí, tak jak se ten timing v tomhle vlastně řeší.
1: No tak je to jedna z těch těžších věcí na tom oratoriu zrovna. Ono tam je víc takových různých úskalí, ale tohle to je takové, že člověk jako to napadá, i mě to napadalo hned, jak tohle to budu řešit v některých místech. A já myslím, že alfa omega všeho je to dobře umět jako celek a pak začnete totiž číst trošku mezi řádky. Takže tím nechci říct, že není nutné se Honeggera držet úplně jako co nejvíc, to jde, myslím, ve smyslu té partitury jeho požadavku, ale v některých místech on třeba úplně neodhadl a teď teda jsem hodně na tenkém ledě, že to řeknu, ale klidně to řeknu, protože to prostě tak je. Neodhadl právě ten timing toho mluveného slova. A v podstatě, kdybychom dodrželi metronom, který udává, a zároveň úplně přesně právě tam udělali do tohoto mluvené slovo, tak by to vůbec dramaticky ani dramaturgicky nefungovalo. Prostě by to bylo, většinou se mu stává, že by to bylo jako hodně pomalé a to až tak, že by vlastně posluchači úplně ztráceli nit. A on to tak určitě nechtěl. Já myslím, že to je možná určitý druh nějaké přirozené nedůslednosti v tom zápisu. Ale člověk to musí znát a musí o tom hodně přemýšlet, aby zároveň právě nesklouzl jenom k tomu řešení toho timingu, protože jako ve smyslu toho dramatična, protože někdy právě i za tím poměrně zvláštním rozfrázováním toho mluveného slova stojí zase třeba nějaký další symbol, má to něco jako ukazovat, takže potřeba právě rozlišovat a jo, to mě při studiu toho oratoria nejvíc, nechci, že zdržovalo, ale fakt to bralo hodně času, protože jsem třeba nějakou část si nastudoval, ale v další části se ukázalo, že to ale bylo v té předchozí myšleno úplně jinak, nebo trošku jinak, takže jsem se zase předělával nějak, aby to jako všechno drželo pohromadě. Jo, je to oříšek, ale já jsem to vlastně měl s Audrey Bonnet vymyšlené tak, nebo já jsem si to vymyslel a ona přijela a řekla, že super, a jdem do toho, že jsem tam měl taková jako klíčová místa, kdy jsem jí ukazoval nástupy, kdy jsem opravdu chtěl, aby to bylo navázané na hudbu. Ty místa jsem jí vlastně vůbec neřekl a prostě ona přijela na první zkoušku, my jsme to jako projeli a bylo to hotové, my jsme si strašně jako rozuměli a asi jsem nějak... Teď to věznit sebevědomě, a to je celkem jedno, správně odhadl, kde to je jako potřeba tohleto dělat, takže to byla první klíčová místa a pak v těch rytmizovaných částech, kde on někde vyloženě předepisuje po mně složitý jako rytmus, do kterého se vlastně úplně pak v tom výrazovém ajfru nejde jako trefit, tak jsem jí naopak dával docela dost svobody a ona se mě odměnila v tom, že to velmi často je úplně přesně. Zatímco když bych to začal řešit a nutit jí do něčeho, do extrémní přesnosti, tak by to každopádně nevyšlo. Ale s tou svobodou, kterou jsme si asi navzájem teda dali, tak se nějak jako potkalo, takže asi tak, no je to složitá otázka toho timingu. Výhoda byla, že jak Audrey, tak Sébastien Dutrieu, který stvárnil bratra Dominika, jejího průvodce, tak oni to už jako dělali a dělali to dokonce spolu, to oratorium, takže to měli hodně jako tak nějak jako nejenže naposlouchané, prostě to dělali téměř z paměti a měli o tom pevnou představu, ale díky tomu, že jsem si je sám mohl vybrat, tak ta představa se hrozně jako podobala té mé, protože já jsem si je vybíral právě na základě toho, jak jsem viděl, že to jako dělají, že mi to přijde, že to je jako ono.
0: Je to tedy živá nahrávka, natočená v Rudolfinu na třech koncertech, které jste měli v únoru loňského roku. Jak moc se vlastně dá potom v takovém rozsáhlém díle, v tom toku té hudby, kdy to tak přirozeně plyne, navazuje, tempa se nějak vyvíjejí, jak moc se v tom dá pak třeba stříhat při té postprodukci?
1: No, tak je jasné, že ne všechno šlo, co jsme si třeba vymysleli v postprodukci, že by jít mělo, ale jako nějaký zásadní problém tam úplně nebyl, protože my jsme tomu dali takovou velkou péči při nastudování, že třeba s orchestrem jsem měl o jednu zkoušku víc, než bývá běžné na takové koncerty, což takhle zní možná pro posluchače, tak o jednu zkoušku to nemůže hrát roli, ale to hraje naprosto klíčovou roli. To je jako mít o jednu zkoušku víc, je u špičkového orchestru strašně moc, to prostě skočí úplně někam jinam, takže tuhle možnost jsem dostal. Se sborem jsme měli hodně zkoušek, měli jsme také poměrně netypicky dvě klavírní zkoušky, to znamená všechny sbory, všichni solisté, všichni herci, což normálně to bývá jednou a někdy třeba taky jako vůbec, což co je samozřejmě absurdní, naprosto nesouhlasím s tímto způsobem práce. Nicméně já jsem to tam měl dvakrát a bylo to právě z toho důvodu, abychom si to jako navzájem usadili, abychom přesně věděli, co se může stát, co kdo tam může jako udělat. A teď obloukem se dostávám právě k tomu stříhání, že vlastně potom, nechci říct, že ty tři provedení byly stejný, to nebyly, ale nebylo to diametrálně odlišné, protože jsme prostě byli už vlastně od toho prvního koncertu všichni velmi dobře usazení do toho jednoho pojetí.
0: Myslím, že zvukově taky je ta nahrávka skvělá, ostatně mohou to posluchači i sami posoudit z ukázek, které si tady pouštíme. Připadá mi, že jste volil možná trošku pomalejší tempa, než znám třeba z jiných nahrávek, ale že zase díky tomu tam vynikne spousta detailů a že je ta nahrávka hezky přehledná. Byl to váš záměr, tady tenhle výsledek?
1: Já nevím, já jsem o tom moc nepřemýšlel v tomhletom ohledu. Každopádně výsledek je můj záměr, ale jo, jestli tak. Je to pomalejší nebo rychlejší, to vůbec nedokážu říct, ale rozhodně vím, že jsem třeba výrazně pomalejší než Seiji Ozawa, což je taková strašně slavná nahrávka, která je úplně boží, doporučuji všem poslechnout si. Je děsně rtuťovitá, děsně temperamentní, ale vůbec nesouvisí s Onegrovou partiturou v tomhletom. Takže třeba, když se to srovnává pak s tímhletím, myslím, že i nahrávka Serge Boda je rychlejší o něco.
0: No to jsou ty dvě, které znám, tak proto mě to tak
1: ano,
0: asi připadalo.
1: Ano, ale pak je třeba jedna z takových novějších nahrávek, třeba Stefan Denev, to je z Concertgebouw, a je úplně skvělá, jako v něčem úplně dokonalá a on se striktně drží těch Onegrových metronomů. A to je fakt pomalu. Takže záleží, jak kdo co vyčte mezi těmi řádky, protože těch možností interpretace je hodně.
0: Pojďme si teď poslechnout ještě další úryvek z této nové skvělé nahrávky oratoria Jana z Arku na hranici. Bude to úryvek z části Janin meč a bude nám tedy opět hrát Česká filharmonie, zpívat Pražský filharmonický sbor i Kýnův dětský sbor a vše diriguje Lukáš Vasilek, který je naším dnešním hostem.

0: Posloucháte Radio Klasik Praha z nové nahrávky oratoria Jana z Arku na hranici švýcarského skladatele Arthura Honeggera. Jsme teď poslouchali ukázku v pořadu Hudba v miléniu. Jehož hostem je dirigent a šéfzbormistr pražského filharmonického sboru Lukáš Vasilek. Už poměrně zanedlouho v polovině října, tím bych se tedy v druhé části rád dostal taky k nové sezóně, tak pražský filharmonický sbor uskuteční spolu se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu a několika amatérskými sbory zajímavý projekt Cantiamo, kde, jestli jsem to dobře pochopil, tak si budou moci návštěvníci i zaspívat Carminu Buranu. Tedy když si zakoupí vstupenku, mohou si zaspívat ve sboru poté, co přijdou samozřejmě na zkoušky. Tak to mi připadá tedy jako geniální nápad z biznisového hlediska. Uvidíme, jestli to třeba začnou dělat i orchestry. Zahrajte si Dvořáka. Ale Carmina Burana, to není zase tak úplně jednoduché, ne?
1: Není, já bych to možná trošku ještě opravil nepatrně, že vlastně spolu s námi bude zpívat několik, a teď nevím, jestli řeknu správně ten počet. Myslím, že 7 neprofesionálních sborů, které si vlastně ty vybrané části k tomu společnému zpívání nacvičí se svými sbormistry. No a pak myslím zhruba 200, dokonce přes 200 individuálních účastníků vlastně této amatérské neprofesionální sekce, a to jsou zpěváci, kteří se sami jako přihlásili a dali ruku do ohně za to, že se to sami naučí, a pak se k nám prostě připojí během toho koncertu. No a druhá věc je, že ale ten koncert je samozřejmě veřejný, takže v Rudolfínu budou i normální posluchači, kteří pokud přijdou tak jako normálně si poslechnou koncert, se určitě přidávat nebudou.
0: Takže ti účastníci jsou už jaksi předdomluvení.
1: Ano, je
0: způsobem.
1: To tak. Není to tak, že by bylo možné přijít do Rudolfína a začít zpívat, protože na to máme zkoušky. Je to přesně o tom, co jste říkal, že Carmina Burana není zas až tak snadná záležitost. Vlastně je sbor v hlavní roli, de facto dá se říct, je toho tam hrozně moc. A proto jsme vybrali jenom některé části těch částí, já myslím, že 7 nebo 8, které budeme zpívat společně, jsou to ty nejznámější části, ale ty části, které jsou buď určeny komornímu sboru, nebo jsou, řekněme, na souhru složité a prostě hůř se zpívatelné, tak ty budeme s pražským filharmonickým sborem zpívat sami.
0: Tak chtěl jsem pozvat zpěvu milovné posluchače na tuto zajímavou akci, ale určitě mohou přijít alespoň jako pasivní účastníci do Rudolfina na tento projekt Cantiamo ve spolupráci pražského filharmonického sboru, symfonického orchestru Českého rozhlasu a několika sborů amatérských. 18. a 19. prosince pak na Žofíně proběhnou tradiční adventní koncerty pražského filharmonického sboru, kde zazní Mozartovy Nedělní nešpory a také nová skladba Jiřího Gemrota, která vznikla přímo na objednávku sboru. Tak přibližte nám prosím tento program, o čem je skladba Jiřího Gemrota a možná i ty Nedělní nešpory, protože to taky asi není úplně zas tak všeobecně známý kus.
1: Tak já začnu tím Mozartem, protože my Mozarta neděláme zas až tak často. V každé sezóně jako ano, ukáže se tam, ale není to úplně jakoby hlavní autor našeho portfolia. A tahle ta skladba je hrozně hezká, to řeknu úplně na prvním místě, a vlastně opravdu hezká, to slovo hezká mi k tomu jako pasuje. Mozart napsal 2 nešporové cykly a ten známější je právě ten, který my neděláme. V tom známějším je taková neskutečná pecka, která se všude hraje a zpívá, to je Laudate Dominum, tak v tom našem to tak úplně není. Ty nešpory jsou ale vlastně formálně a částečně hudebně jako podobné, ale ty Nedělní, které děláme tedy my, jsou takové hodně, skoro se mi chce říct, jako náročné, komplikované, harmonicky extravagantní, jako v těch nápadech poměrně náročné. Já jsem zrovna teďka si to studuju, tak si to v tom furt jako ležím. A je to jako docela náročná hudba, ale myslím, že na první dobrou krásně poslouchatelná, takže si myslím, že to právě pro ty vánoční koncerty může být docela velké ozvláštnění. No a v druhé půlce budeme dělat novou skladbu, novou kantátu Jiřího Gemrota Cesta adventem, která vznikla na naší objednávku, a dalo by se říct, že to je taková naše potřeba i naše touha probouzet vznik nových skladeb, a můžu možná říct právě těch vánočních, protože je jich vlastně nedostatek v našem prostředí. Prostě ano, některé vznikly už z našeho popudu, některé existují, ale my vlastně chvíle mi nemáme jako co zpívat. Takže pan Gemrot k tomu přistoupil velmi originálně, a přijďte si to poslechnout.
0: Tak to bude každopádně krásný adventní zážitek na Žofíně 18. a 19. prosince na už tradičních adventních koncertech pražského filharmonického sboru.

0: zpěv a naopak Sergej Rachmaninov, to jsou ty nejznámější zhudebnění pravoslavného zpěvu, která existují a která jsou úplně nedílnou součástí repertoáru každého určitě profesionálního koncertního sboru. Takže my uděláme takovýhle velký kontrast. Ta skladba Johna Tavenera je se solovým violončelem, takže je to smíšený sbor solové violončelo a ty dvě složky spolu tak jako komunikují, ještě tak jako prostorově oddělené, že to violončelo by mělo být někde úplně jako jinde v sálu. Což úplně sice nejde udělat z akustických důvodů, protože ten sbor furt to violončelo musí slyšet, tak je to jako, jako složitá věc. Ale když se to povede nějak jako vymyslet pěkně, což v betlémské kapli půjde, tak to stojí za to. To je taková dechberoucí záležitost. No a v druhé půlce to je zase jiný svět, taky svým způsobem meditativní a je to celé o přírodě. Takže Péteris Fasks, úplně můj milovaný autor, ten prostě to je fakt boží skladatel úplně, jmenuje se to Rovinaté pláně a je to pro sólové housle, sólové violončelo opět a smíšený sbor a je to taková jako zvukomalebná záležitost severská, prostě hudba, severská příroda, zpěv ptáků a tak podobně. A pak poměrně dost zajímavá skladba Průtrž mračen Erika Whitakera, což je takový sborový hit, vlastně dalo by se říct, to se zpívá po celém světě, nicméně ta kvalita té skladby je obrovská, takže se na to moc těším a po letech se k tomu vracíme.
1: To je americký autor žijící, já myslím, velice často zpívaný. A Péterise Vaskse, když jsme zmiňovali, tak to můžeme taky udělat zároveň hned reklamu vašemu vydavatelství, protože jeho skladby Animal Music taky vydá na podzim na novém albu klavíristky Terezie Fialové. No a takový možná největší projekt bude pak 22. dubna v Rudolfinu uvedení oratoria Dítě naší doby, A Child of Our Time, od britského skladatele Michaela Tippetta, opět se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Bude to koncert nazvaný Proti válce člověk, takže taky po tom válečném requiem pokračujete v protiválečných skladbách britských
0: autorů. Tak ona
1: autorů.
0: Je ta Johanka, i ta Jana z Arku je silně protiválečná, takže jo, my jedeme furt stejně.
1: Co se dá dělat, je to no bohužel právě aktuální. Nicméně ten Tippett, to je možná v našich končinách, bych řekl, ještě takový méně známý a obskurnější autor než třeba Britten nebo Honegger. Oni ani ti Britové, mám pocit, že si s tím Tippettem úplně nevědí rady, že ti muzikologové kolem něho stále tak krouží a má takovou nálepku takového divného autora. Jak vy vlastně tedy vnímáte jeho hudbu a v čem je pro vás zajímavé tady toto jeho dílo, tedy Dítě naší doby?
0: No mně divný nepřijde, ale to musím říct, na prvním místě to vlastně současník Britna. Vlastně bývají někdy srovnávání, ale ta hudba je úplně jiná. Je to, řekněme, ta Tippettova hudba je jednodušší určitě než ta Britnova. Je zároveň teda přístupnější, výrazně je taková bezprostřednější, přímočařejší, prostě jde rovnou prostě za svým cílem bez jakýchkoliv odboček. Zároveň je dost syrová, takže se to vlastně zase k tomu protiválečnému tématu toho oratoria prostě hodí. A zvláštností toho oratoria je to, že on tam pro předěly mezi takovými klíčovými částmi té skladby používá černošské spirituály. Vlastně jsou to aranže černošských spirituálů, které jsou děsně originální. Vůbec nezní, jako by byly od britského autora, ale opravdu zní opravdu jak z Ameriky. A je to hodně efektní, ale zároveň to nesklouzává k nějakému prvoplánovému, tak jakože když už nevím, co, tak tam dám spirituál, tak to tak úplně jako není. Tady to opravdu plní neuvěřitelně dobře funkci právě těch předělů nebo naopak spojovacích článků. A mě to prostě baví, mě se to strašně líbí. Já jsem, už je to dlouho, co jsem si řekl, že bych to vlastně někdy chtěl dělat a zároveň jsem si furt říkal, no ale ještě ne a furt bylo něco ještě jako jinýho, vždycky jsem dal přednost něčím jiným a teď to k tomu dozrálo a strašně moc se na to těším, protože si myslím, že se to i posluchačům, i všem účinkujícím bude líbit. Úskalí toho všeho je to, že to je samozřejmě obtížné, sbor toho tam má strašně moc a jsou hodně obtížné solové party, ale máme na to úplně perfektní mezinárodní solový kvarteto, takže si myslím, že to klapne hezky. A já jsem ještě se rozhodl ten okamžik provedení tohle díla ještě malinko zesílit tím úvodem, protože v úvodu zazní Copelandova Fanfára pro obyčejného člověka, což je vlastně kratičká skladba, která má, já bych řekl, 3,5 minuty, může mít. Když zazní, tak si všichni řeknou, je, to už jsem slyšel, protože to je skladba poměrně známá. Ta fanfára je prostě geniální úplně, taky protiválečná a mě to umožní tak trošku jako přizdít posluchače k sedadlu. Jak to mám jako jinak?

0: říct, ale vlastně já jsem to tam dal kvůli tomu, abychom vytvořili tu atmosféru toho, o čem to prostě, myslím, že touhletou fanfárou se to stane, takže uvidíme, jestli tím v uvozovkách odstřelíme to oratorium, tak jak jsem si vysnil.
1: On vlastně tu skladbu napsal tehdy na podporu amerických občanů, kteří bojovali v druhé ano. světové válce, to jsou ti obyčejní lidé, tedy, o kterých ten název hovoří. Já myslím, že to je velice záslužné, tedy, že tento repertoár uvádíte, protože myslím, že ho tady prostě moc často neslýcháme a že je to škoda. Takže děkuji, že se věnujete i tady těmto autorům.
0: Rádi.
1: Ještě možná nějaký Vaughan Williams třeba mě napadá z toho britského repertoáru. Nezvažujete něco?
0: No, taky jsem ho teď zrovna kvůli nějakému koncertu proposlouchával, ale nějak jsem k tomu zatím nedošel, ale neříkám, že se to nestane.
1: Dobře, tak třeba někdy příště. No a předpokládám, že během 92. sezony tedy Pražský filharmonický sbor samozřejmě vystoupí i na mnoha koncertech jiných orchestrů a pořadatelů, to už tady asi nestihneme všechno vyjmenovat, ale kdybyste třeba chtěl něco vypíchnout, co v té 92. sezóně bude z tohoto hlediska ještě rozhodně stát za to.
0: No, to je právě hrozně moc a máme tam hodně zahraničních zájezdů, poprvé budeme vystupovat v Jižní Koreji, tak to je úplně super, filharmonii v Hamburku, v Polsku po delší době, to je taky zajímavý, takže jo, máme toho tam hodně a vůbec nevím, co bych teď z toho měl vypichovat.
1: Tak přejeme mnoho zdaru do nadcházející sezóny Pražského filharmonického sboru a přejeme taky mnoho úspěchů této nové skvělé nahrávce oratoria Jana z Arku na hranici, kterou natočil dirigent a sbormistr Lukáš Vasilek s Českou filharmonií a Pražským filharmonickým sborem. Lukáš Vasilek byl také naším hostem v dnešním pořadu, který už se chýlí ke konci. Tak já vám moc děkuji, že jste si opět udělal čas přijít k nám do studia. Děkuji za rozhovor a budu se těšit někdy opět naslyšenou.
0: Děkuji, mějte se hezky.
1: Závěrem si ještě poslechneme závěrečnou část oratoria Jana z Arku na hranici, která se jmenuje Jana z Arku v plamenech, a od mikrofonu Rádia Klasik Praha se pro dnešek loučí Ondřej Fischer.
2: Il y a d'autres chaînes plus fortes qui me retiennent.
3: Et quelles chaînes plus fortes?
2: Plus fortes que les chaînes de fer, les chaînes de l'amour. C'est l'amour qui me lie les mains et qui m'empêche de signer. C'est la vérité qui me lie les mains et qui m'empêche de signer. Je ne peux

0: Kterou z Beethovenových houslových sonát máte nejraději? Nevíte? Tak přijďte 11., 14. a 19. října do Rudolfína a poslechněte si je všechny. Sezonu Českého spolku pro komorní hudbu zahájí houslista Jan Fischer a klavírista Martin Kasík. Více na www.českafilharmonie.cz.
1: 1000 osobností, 1000 rozhovorů a desítky výtvarných pohledů. Galerie La Femme ve spolupráci s Markem Ebenem představují výstavu Na plovárně. 50 malířů a sochařů na ní stvárnilo své oblíbené hosty slavného pořadu České televize. Na plovárně. Od 23. září do 1. listopadu v Galerii La Femme. Více na glf.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
4: Tohle je Klasik Praha.

Svižná a virtuózní předehra z Prodané nevěsty Bedřicha Smetany právě dozněla a zahájila dnešní odpolední sobotní vysílání s Ditou Hradeckou, která vás srdečně zdraví od mikrofonu Rádia Klasik Praha. Teď nám hrál Clevelandský orchestr pod taktovkou Kristofa von Dohnányho a myslím, že je znát, že v Clevelandu zrovna je historicky velká česká menšina. Zkrátka česká krev tam koluje a to se projevuje i na temperamentu a stvárnění této předehry našeho národního klasika. Pojďme se teď zastavit ovšem ve Francii. Svit Luny, tak to je třetí část z bergamské svity Claude Debussyho. Nám je dnes přednese G. Liu.

Tak to byl Svit Luny od Claude Debussyho, část z jeho Bergamské svity. Zahrál nám jej Ji Liu, čínský pianista, který žije ve Velké Británii. No a teď dáme slovo českému pianistovi Janu Bartošovi. Ten nám teď přednese třetí větu ze skvostného císařského klavírního koncertu Ludwiga van Beethovena. Klavírní koncert číslo 5 S-dur teď zazní za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod vedením Petra Popelky.

Dozněl pátý poslední z Beethovenových klavírních koncertů, koncert zvaný Císařský. Jeho závěrečnou část nám teď dohrál solista Jan Bartoš za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu a Petra Popelky, co by dirigenta. Pokud byste chtěli vědět více o této nahrávce, tak Jan Bartoš natočil s tímto tandemem album, a to v loni, kde vedle Beethovena je Beethovenova velmi známého proslulého císařského koncertu, najdete i koncert Antonína Reichy. A to nejen proto, že to je dosud ten neobjevený skvost, ale také proto, že Reicha a Beethoven byli přáteli, vrstevníky, narodili se dokonce ve stejném roce 1770. Setkali se v Bonnu, Beethovenově rodišti, kde spolu hráli v orchestru. Poté se jejich cesty rozešly, ta Beethovenova mířila do Vídně a ta Reichová poté do Paříže, kde se stal významným pedagogem skladby. No a teď už přichází hudba filmová, je tentokrát z mimozemšťana, E.T.ho mimozemšťana a je od Johna Williamse.

0: Klasik Praha.
1: Na soundtracky filmu O cestování časem se můžete těšit v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Zazní ukázky ze snímků jako Star Trek, Návrat do budoucnosti nebo Harry Potter a Vězeň z Azkabanu. Naďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
2: Tohle je Klasik Praha.

Tak tohle je taková pilulka na dobrou náladu, vždycky potěší. Jesus bleibt meine Freude, Ježíš zůstává mou radostí. Chorál od Johanna Sebastiana Bacha zpíval Monteverdiho sbor a doprovázeli angličtí barokní solisté. To vše pod taktovkou Johna Eliota Gardinera. No a teď přijde rozměrná druhá věta z romantického houslového koncertu D-dur Johannese Brahmse. Berlínské filharmoniky řídí Herbert von Karajan. Tehdy před těmi mnoha lety natočili tento snímek s mladičkou houslistkou Anne Sophie Mutter.

Tak to byl dnes už historický snímek Brahmsova koncertu, který natočila mladá Anne-Sophie Mutter s berlínskými filharmoniky a tehdy už legendárním Herbertem von Karajanem. Vyslechli jsme Adagio z tohoto koncertu D-dur Johannese Brahmse. Teď jiný, trochu ranější romantik Felix Mendelssohn Bartholdy. Poslechneme si svižné skerco z jeho snu Noci svatojanské. No a hrát nám bude těleso, kterému sám Bartholdy kdysi šéfoval Gewandhaus Orchestra Lipsko, tentokrát pod taktovkou Richarda Šajího.

Doznělo Scherzo z hudby ke hře Sen noci svatojanské. Williama Shakespeara napsal ji Felix Mendelssohn Bartholdy a přednesl Gewandhaus orchestru z Lipska pod vedením Richarda Šajího. No a teď dáme v našem vysílání na Klasik Praha prostor Františku Xaveru Richtrovi, skladateli, jehož si zvolil helsinský barokní orchestr s Aapo Häkkinenem a zahrají nám Andante ze symfonie číslo 4 F-dur.

Podání tělesa dobových nástrojů Helsinského barokního orchestru s Aapo Häkkinenem v čele jsme si teď poslechli Andante ze symfonie F-dur Františka Xavera Richtera. A teď už Popelka jede na bál. Poslechneme si tuto část ze svity Popelka Sergeje Prokofjeva. Hrát nám bude Orchestre de Paris se Semyonem Byčkovem v čele.

Tak to byla svita z baletu Popelka Sergeje Prokofjeva. Slyšeli jsme část, ve které Popelka jede na bál. Semjon Byčkov, současný šéf České filharmonie, zde dirigoval svůj orchestr de Paris. No a teď si poslechneme část z hymnu ke svaté Cecílii, jak známo patronce hudebníků. Autorem je Benjamin Britten a zpívají Martinů Voices, které vede Lukáš Vasilek.

0: Klasik Praha.
1: Mým dalším hostem je člen slavné herecké rodiny. Herce Martina Price se zeptám, proč skončil s divadlem a zda je to opravdu na dobro. Budeme si povídat o namlouvání audioknih a o tom, že v případě detektivek nechce dopředu znát, kdo je vrah. A také o motorkách, které jsou jeho koníčkem. Poslouchejte v premiéře ve čtvrtek v 19 hodin. Těší se Ivan Blask.
0: Z archivu osobností.
2: Co poslouchají slavní. V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland. Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Vyslechli jsme dílo Wolfganga Amadea Mozarta, byla to známá sonáta C-dur, sonáta Facile. No a nám hrál mistr Andráš Šif, pianista, který má obrovský rozsah repertoáru a brzy zahraje v Praze, bude zahajovat Firkušného festival. Teď si pustíme část z baletu Dante od Tomase Adese, bude to Očistec a hrajeme si z oceňované nahrávky Los Angeleské filharmonie a dirigenta Gustava Dudamela.

Thomas Adès, nejhranější současný britský skladatel a jeho balet Dante. Slyšeli jsme část Očistec a hrála Los Angeleská filharmonie pod taktovkou Gustava Dudamela. Posloucháte Klasik Praha, máme 13 hodin a 3 minuty. Znít teď bude druhá věta ze symfonie Manfred Petra Iljiče Čajkovského. Dirigent Semjon Byčkov se opět představí tentokrát se svou českou filharmonií.

Tak to byla obtížná druhá věta ze symfonie Manfred Petra Iliče Čajkovského. Díla ruského romantika natočila Česká filharmonie se Semjonem Byčkovem. Teď hymnus Jeruzalem od Charlesa Huberta Perryho zpívá Choir of Trinity College z Cambridge.

Dozněl hymnus Jeruzalém, jeden z nejznámějších hymnů a vůbec skladeb Charlesa Huberta Perryho. Než se stal Charles Hubert Perry slovníkovým heslem, sám také přispíval do Groveova slovníku tohoto monumentálního díla, které obsahuje hesla věcná o hudební teorii a také hesla osobní. No a poté byl vlivným pedagogem, šéfoval Royal College of Music a učil také na Oxfordu. Zkrátka velmi vlivný skladatel a pedagog, kterého povýšili v roce 1902 do šlechtického stavu. No a my jsme si ho teď připomněli na vlnách Klasik Praha sborem z Trinity College z Cambridge. Teď následuje podzim ze čtveraročních dob Antonia Vivaldiho. Trefili jsme se tedy teď do aktuálního období. Hrajeme si s velmi podařené interpretace nahrávky Fabia Biondiho, což je solista, houslista a také umělecký šéf souboru Europa Galante.

Lakača neboli Lov Hon. Tak zní název třetí věty z koncertu Podzim ze čtveroročních období Antonia Vivaldiho. Známá hudba, ovšem výtečně přednesená italským souborem Europa Galante a jeho uměleckým šéfem Fabiem Biondim. No a teď si hudbou Jerryho Goldsmitha připomeneme snímek Čínská čtvrť Romana Polanského.

0: Klasik Praha.
1: Hudebníkem širokého zaměření byl Bedřich Diviš Weber. Kromě skladatelské, pedagogické a organizační činnosti byl také významným hudebním teoretikem. Zabýval se též technickým vývojem hudebních nástrojů a uspořádal historicky první sbírku lidových českých písní. Narodil se před 260 lety 9. října 1766. Více v dalším dílu pořadu s premiérou tento pátek od 19 hodin. Těší se na vás Martina Klausová.
2: Hudba podle kalendáře. Události české i světové hudební historie.
3: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert, dle srovnání k 23.9.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
2: Máte naladěno rádio Klasik Praha.

Los Angeleská filharmonie pod taktovkou Karla Marie Giulineho nám zahrála druhou část, druhou větu, scénu u potoka ze symfonie číslo 6 F-dur pastorální Ludvíka van Beethovena. No a teď už se vydáme společně do Anglie 17. století. Zde žil a tvořil William Laws. Music, the master of thy art is dead. To bude píseň, která teď zazní v podání altistky Lucille Richardo a skvělého ensemble Correspondance vedeného Sebastianem Dosem.

Tak to byla hudba Williama Lawse, skladatele 17. století, a to raného 17. století. Zpívala altistka Lucille Richardo a ensemble Correspondance vedl Sebastian Dose. Teď přeskočíme několik století, odstneme se ve století 20. Skladatel Karel Husa, jeden z těch, který po roce 68 emigrovali, tak ten napsal následujících Five Poems for Wind Quintet, pět poemů, pět básní pro dechové kvinteto. Pátou z nich nám zahraje Belfiato Quintet, má název Fighting Birds, zápasící nebo bojující ptáci.

Tak to byla velmi zvukomalebná kompozice Karla Husy, jedna část z pěti poemů pro dechové kvinteto, Hádající se ptáci nebo Bojující ptáci. Karel Husa v podání Belfiato kvintetu z CDčka z roku 2025. Teď jedno z 24 preludií Claude Debussyho. Ilja Horník nám je zahraje skladatel a hudební popularizátor, také spisovatel.

Kejklíři, tak se jmenuje toto preludium ze 24 preludií Claude Debussyho a nám zahrál Ilja Horník. Teď si pustíme klavírní skladbu od Camille Saint-Saense, bude to koncert číslo 2. Druhou větu zahraje Andrew von Oyen z PKF Prague Philharmonia a Emanuelem Viomem.

0: Klasik Praha.
1: Na soundtracky filmu O cestování časem se můžete těšit v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Zazní ukázky ze snímků jako Star Trek, Návrat do budoucnosti nebo Harry Potter a Vězeň z Azkabanu. Naďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo.
5: iPhone 17.
6: Laserové projektory.
5: Sluchátka Apple Beats.
6: A stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Je Klasik Praha.

Tak to bylo finále z programní symfonie od Karla Dieterse z Dietersdorfu. Symfonie na náměty Ovidiových proměn. Tato pátá A-dur má název Proměna lykijských sedláků v žáby. Pražský komorní orchestr vedl Bohumil Gregor. Teď je 14 hodin na 3 minuty, vy posloucháte Klasik Praha, stále vás provází Dita Hradecká a dnes je sobota 3. října. Pro úplnost dodávám, že dnes slaví svátek Bohumil.

Rafinovanost, humor, ironie a virtuozita, tak to je hudba Sergeje Prokofjeva. My jsme teď vyslechli moderáto z jeho sonáty pro violončelo a klavír C-dur. Solistou byl Václav Petr, doprovázela Alena Grešlová. Teď to bude jedna z árií Girolama Frescobaldiho. Soubor Il Pomodoro tvoří hudební podklad ke kreaci kontratenoristy Jakuba Josefa Orlínského.

Vyslechli jsme árie Girolama Frescobaldiho Cosimi disprezzate. Soubor Il Pomodoro doprovodil Jakuba Josefa Orlínského. Hrali jsme si z jeho alba Beyond, které vydal už v roce 2023 a které se zaměřuje na hlavně italský repertoár 17. století. Teď nás čeká Svita a dur Antonína Dvořáka. První větu hraje Socher pod vedením Vladimíra Válka.

Moderátor z půvabné svity zvané Americká svity Ádur Antonína Dvořáka teď dohráli čeští rozhlasoví symfonikové pod vedením Vladimíra Válka. Následuje valčík Hlasy jara Johana Strause mladšího. Teď si poslechneme jiný z českých orchestrů, a to FOK s Václavem Smetáčkem v čele.

Dozněl Valčík Hlas jara, symfonický od Johana Strause mladšího a symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK řídil Václav Smetáček, jeho dlouholetý šéf dirigent. My si připomínáme letos dvojité výročí Václava Smetáčka. Je to 120 let od narození a 40 let od úmrtí. Teď film Solo Star Wars Story. K němu napsal hudbu John Powell.

Dynamická hudba Johna Powella k filmu Solo Star Wars Story. No a teď to bude skladatel Vojtěch Jírovec Jihočech, který ovšem uspěl i ve Vídni. Soubor London Mozart Players s Howardem Griffithem v čele teď zahrají jeho symfonii Concertante D-dur. Dále obsahuje tato nahrávka několik solistů na nástroje na housle a violu a jsou to Michael Foyle, Emily Sun a Rosalind Ventris.

0: Klasik Praha.
1: Nejvýznamnější a nejstarší dosud aktivní divadelní scénou ve španělské Saragose je Teatro Principal de Saragosa. Jak dlouhá je historie tohoto divadla a čím se jeho tvůrci inspirovali? Zjistíme v dalším dílu pořadu s pondělní premiérou od 19 hodin.
0: Slavná auditoria.
2: Cířím vejvodou po světových hudebních síních.
0: Na 98,7 FM, na internetu, v mobilech. Klasik Praha.

podání pianisty Williama Trita, Cincinnati Pops Orchestra, dirigenta Ericha Kunzla, dozněla skladba George Gershwina, variace na I Got Rhythm. No a právě rytmus a jeho různé proměny a metrum, zkrátka různé rytmické paterny, které se až hypnoticky opakují, tak to je základ hudby Steva Reicha, New Yorkčana, který se právě dnes dožívá 90 let. Tak na jeho počest jsem vám teď vybrala skladbu duet. Daniel Hope a Simos Papanas zahrají solový part a Kammerorchester Basel hraje duet Steva Reicha.

Na Klasik Praha právě dozněla skladba Steva Reicha, amerického skladatele, který se dnes dožívá 90 let. My jsme si jej připomněli duetem, který napsal pro Yehudiho Menuhina. Hrál nám kamerorchestr Basel a solisty byli Daniel Hope a Simos Papanas. Variace Enigma Edwarda Elgara, jedna z jeho nejpopulárnějších skladeb, no a zejména část číslem 9 nazvaná Nimrod, tak to je takový evergreen. Pojďme si poslechnout výtečnou nahrávku vídeňských filharmoniků a Johna Eliota Gardinera.

6 minut před 15. hodinou dozněly na vlnách Klasik Praha variace na téma, vlastní téma Edwarda Elgara, variace Enigma. Toto byla devátá část, která se jmenuje Nimrod. Vídeňské filharmoniky řídil John Elliot Gardiner. A máme tu Ludwiga van Beethovena, Salim Ashkar, pianista, který nás seznámil už s kompletem Beethovenových sonát i koncertů, teď zahraje skerco z jeho sonáty číslo 3 C-dur.

Tak to byl Ludwig van Beethoven, jedna z jeho ranějších sonát, opus 2, číslo 3. Sonáty z tohoto opusu byly věnované Beethovenovu učiteli Josefu Haydnovi, ale už v nich se ukázal zcela originální Beethovenův rukopis. Je to samozřejmě z doby, kdy Beethoven byl ještě více než skladatel známý jako vynikající pianista a improvizátor. Skerco z jeho sonáty číslo 3 teď zahrál Salim Aškar. A přichází Edita Gruberová, sopranistka, nám zaspívá árii Violety z opery La Traviata od Giuseppa Verdiho. Londýnský symfonický orchestr vede Carlo Rizzi.

0: Klasik Praha.
1: První symfonii D-moll ve dvořákovském duchu a progresivní Emerson Concerto od amerického skladatele Charlesa Edwarda Ivese z přelomu 19. a 20. století přináší další díl pořadu Švédský stůl. Na setkání v neděli od 19 hodin se těší Stanislav Předota.
2: Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
5: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Ladíte Klasik Praha.

Smetanovo trio ve složení Jitka Čechová na klavír, Jana Vonášková Nováková na housle a Jan Páleníček u violončela nám teď zahrálo hudbu skladatele, jehož hudební řeč je tak osobitá, že určitě jste uhodli. Jméno Bohuslava Martinu, toto byla třetí část z jeho klavírního tria číslo 2 D-moll. Teď zazní koncert pro Lesní roh a orchestr D-dur, který je připisován Michaelu Haydnovi. Přemysl Vojta hraje na Lesní roh a Haydn Ensemble Prague řídí Martin Petrák.

Dozněla lyrická druhá věta Adagio z koncertu pro lesní roh a orchestr D-dur. Autorem byl zřejmě s největší pravděpodobností bratr slavnějšího Josefa Haydna Michael Haydn. A Haydn Ensemble Prague řídil Martin Petrák. Solo měl Přemysl Vojta, jeden z českých interpretů, kteří uspěli velmi dobře v zahraničí. Teď to bude další v zahraničí velmi známý slavný pianista českého původu Lukáš Vondráček, který v roce výročí Sergeje Rachmaninova natočil kompletní jeho dílo pro klavír s orchestrem se symfonickým orchestrem FOK a Tomášem Braunerem. Z něj jsme teď vybrali koncert číslo 4 G-moll a z něj třetí větu.

Doznělo finále ze čtvrtého klavírního koncertu G-moll, koncertu, který dal jeho autoru Sergeji Rachmaninovi asi nejvíce práce. Často je přepracovával, velmi mu na něm záleželo. Je to koncert, který se ovšem hrává méně než populární, například třetí nebo druhý. Lukáš Vondráček společně se Symfoniky pražskými a Tomášem Braunerem natočil kompletní nahrávku díla Sergeje Rachmaninova pro klavír s orchestrem. A my jsme si z ní právě teď vyslechli ukázku. Teď opět hudba filmová na Klasik Praha. Je to hudba ze snímku La La Land a napsal ji Justin Hurwitz.

0: Klasik Praha.
1: Znala její největší tajemství, složila její největší hity a přesto zemřela v zapomnění. Objevte tragický příběh Marguerite Monod, klasicky školené klavírní virtuózky a geniální klavíristky Edith Piaf. Tvořili nerozlučný autorský pár, než ji šansoniérka odvrhla. Další díl pořadu Spektrum hudby začíná v sobotu v 18.00. Provází Filip Sichra.
2: Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
0: Klasik Praha. Největší hity za 500 let.

Tak to byla hudební řeč Georga Filipa Telemana, třetího ze trojlístku nejslavnějších a největších barokních autorů. Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel a také Georg Filip Telemann. Já bych k ním ještě přidala našeho Jana Zdismase Zelenku. Zkrátka, těch velkých osobností bylo více, ne vždy je historie spravedlivá a tak se Telemanova hudba neobjevuje tak často jako díla Bachova či Händlova. Nám teď jeho pařížský kvartet zahrál soubor tvořený sourozenci Kejkenovými a u čembala seděl Gustav Leonhardt. Gustav Holst a jeho planety, tak to je zřejmě nejslavnější dílo tohoto Brita. My si poslechneme tentokrát Urana, což je čaroděj. Berlínskou filharmonii řídí Simon Rattle.

Tak to byla v skutku magická hudba Gustava Holsta, totiž Uran symbolizuje čaroděje a my jsme vyslechli právě tuto část z orchestrální svity Planety. Simon Rattle dirigoval v této ukázce Berlínskou filharmonii a berlínští filharmonikové dohráli v 15 hodin a 42 minuty. My pokračujeme skladbičkou Giacoma Pucciniho Storiella d'amore, taková malá historka o lásce. Sharon Kam na klarinet a Württemberský komorní orchestr.

Sharon Kam dohrála Storielu d'amore, píseň o lásce, z cyklu tří písní v úpravě pro klarinet od Giacoma Pucciniho. Doprovázel ji Württemberský komorní orchestr Heilbronn. No a teď nás čeká braniborský koncert číslo 6 B-dur Johanna Sebastiana Bacha. Poslechneme si nahrávku muziky Antiqui Köln.

0: Dozněla hudba politika, ale také velkého klavírního virtuóza a skladatele Ignáce Paderewského. Polský ministr zahraničí a také předseda vlády Igor Lipiňský hrál solový part jeho koncertu A-moll a Buffalo Philharmonic Orchestra vedla Joan Faletta. No a na Klasik Praha teď po 16. hodině nás čeká například bolero Maurice Ravela, hudba Astora Piazzolly nebo francouzského barokního autora Jeana Philippa Rameau. A těšit se můžete na jízdu Valkýrie Richarda Wagnera, oblíbený kousek, anebo Jacquesa Offenbacha. Teď ovšem to bude za okamžik hudba Tomasa Giovanniho Albinoniho a to jeho sonáta pro housle A-moll.
1: Klasik Praha.
2: Na soundtracky filmu O cestování časem se můžete těšit v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Zazní ukázky ze snímků jako Star Trek, Návrat do budoucnosti nebo Harry Potter a Vězeň z Azkabanu. Naďte si rádio Klasik Praha.
1: Hudba stříbrného plátna.
3: Nejlepší filmové melodie.
4: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
5: Vážení příznivci krásné hudby, rád bych vás pozval na zahájení 35. ročníku cyklu Svátky hudby v Praze. Václav Hudeček a jeho hosté. Mými hosty budou výjimeční solisté. Sopranistka Lucie Kaňková, tenorista Daniel Matoušek, violistka Kristýna Nouzovská, houslista Arnau Izák a Prague Philharmonia s Ondřejem Vrabcem. Vstupenky zakoupíte v síti Ticketportál a Colosseum Ticket. Těšíme se na vás 20. října v Rudolfinu. Generálním partnerem je pojišťovna Kooperativa.
3: Posloucháte Klasik Praha.

Trumpetistka Alison Bolsom nám se svým Scottish Ensemble zahrala úpravu sonáty pro housle a mol od Thomasa Giovanniho Albinoniho. Pokračujeme bolerem Maurice Ravela. Zahrají nám Boston Pops a Arthur Fiedler diriguje.

Tak tentokrát výjimečně v plné verzi jsme si poslechli asi nejpopulárnější skladbu francouzského skladatele Maurice Ravela, který se ovšem také inspiroval španělským folklorem. No a toto byl právě španělský tanec bolero. Jeho hypnotický rytmus. V těch 15 necelých minutách mají co dělat členové bicí sekce, aby udrželi ten pravidelný rytmus. No a Ravel využil toho věčně se opakujícího strhujícího tématu k tomu, aby předvedl všechny finesy své instrumentace. No a když už si myslíme, že nelze jít dál v té gradaci, tak skladatel jenom zmoduluje o tón výš a je to velká pecka. Tak teď jsme ji slyšeli v podání Boston Pops, řídil Arthur Fiedler. Teď je trochu sklidníme, poslechneme si jemnou píseň Caro Ben Tomasa Giordaniho. Zpívat bude Luciano Pavarotti za doprovodu Filharmonia Orchestra.

Luciano Pavarotti dospíval a byla to velká krása. Caro mio ben, můj drahý, tak se jmenuje píseň Tomasa Giordaniho a velkého tenoristu doprovodila Filharmonia Orchestra. Je 16 hodin 25 minut, pojďme si pustit Liber Tango, známou skladbu Astora Piazzolly, tentokrát v aranži pro zobcovou flétnu. Hraje Lucie Horš a Ludwig Orchestra.

0: Klasik Praha.
1: Původně vystudovala Vysokou školu ekonomickou a operní zpěv na Pražské konzervatoři a na Manhattan School of Music. Žila přes 10 let v New Yorku, kde zpívala, moderovala a po nocích občas nalévala drinky v drsném Harlemu. Pak ale zvolili Donalda Trumpa a ona se musela vrátit do Čech. Od května loňského roku tak vede rozhovory v prostoru X Reflexu. Mým dalším hostem je Pavlína Horáková. V sobotní premiéře se na vás těší Mirka Časarová.
2: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří? Jsme Klasik Praha.

Jak to ten Víkingur Olafsson dělá, že mu moderní klavír zní jako čembalo? Čembalo, pro které, nebo Virgil, pro které Jean-Philippe Rameau komponoval mimo jiné také tento svůj kus Le Rappel des Oiseaux, s něm ptáčků nebo něco takového. No a my to můžeme zjistit společně, a to 17. dubna, kdy Víkingur Olafsson vystoupí vystoupí v rámci Českého spolku pro komorní hudbu, vystoupí v pražském Rudolfinu a právě Rameauovy kusy bude mít na programu. Jsou tady dvě svity Jeana Philippa Rameaua, které Olafsson zkombinoval překvapivě s hudbou Claude Debussyho, ale také Philippa Glasse. Tak to bude skutečně pozoruhodný program. No, když pán bude, jak se říká, tak se tam uvidíme 18. dubna 27. V neděli od 17.30 hraje Víkingur Olafsson, tento islandský virtuos, v pražském Rudolfinu. No a teď už jízda Valkýr, pojďme si užít nahrávku orchestru tyrolských slavností, vede je Gustav Kuhn.

Tak to byly divoké valkýry zde na Klasik Praha. Zazněla jízda valkýr, část opery valkýra Richarda Wagnera.

smyčcový orchestr s harfou a klarinet. Takové obsazení určil svému koncertu americký skladatel Aaron Copland. Newyorkští filharmonikové hráli pod taktovkou Leonarda Bernsteina a solo měl Stanley Tracker. Jacqueline slzy, Les Larmes de Jacqueline pro violončelo a orchestr, sentimentální kompozice Jacques Offenbacha, jinak známého spíše svými operetami. Teď si poslechneme skladbu z období, kdy sám objížděl země a města jako virtuózní violončelista. Hraje Sheku Kanemason a symfonický orchestr města Birminghamu vede Mirga Gražiny Tétila.

Žaklininy slzy, tak se jmenuje tato skladba od Žaka Offenbacha. Na violončelo nám hrál Shaku Kanemason a symfonický orchestr Birminghamu vedla Mirga Gražiny Tétila. Teď to bude hornový koncert Jana Křtitele Jiřího Nerudy. Ovšem v Prapě pro trubku. Gábor Boldocký je solistou a Prague Philharmonia hraje doprovází.

0: Klasik Praha.
1: Na soundtracky filmu O cestování časem se můžete těšit v příštím dílu pořadu Hudba stříbrného plátna. Zazní ukázky ze snímků jako Star Trek, Návrat do budoucnosti nebo Harry Potter a Vězeň z Azkabanu. Naďte si rádio Klasik Praha.
0: Hudba stříbrného plátna.
2: Nejlepší filmové melodie.
3: Sponzorem pořadu je galerie a aukční dům Arthouse Hejtmánek. Výstavy, aukce, nákup a prodej výtvarného umění, starožitností a designu. www.arthousehejtmánek.cz.
4: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet... No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
2: Ladíte Klasik Praha.

Tak to byl český skladatel Vítězslav Novák, to jste možná z toho rukopisu odhadli a my jsme si poslechli třetí část z jeho Slovácké svity s názvem Zamilovaní. Státní filharmonie Brno dirigoval Karel Šejna. A my jsme, milí posluchači, s Novákovou hudbou načali poslední komentovanou hodinu dnešního vysílání na Klasik Praha. I poté ovšem zde zní hudba i slovo. Teď si pustíme dalšího Čecha, nebo spíše Moravana, či Lacha, Leoše Janáčka. Zazní presto pro violončelo a klavír v podání Jiřího Bárty a Terezie Fialové.

Doznělo presto pro violončelo a klavír, typická úsečná řeč Leoše Janáčka. My jsme si hráli z CDčka, které natočili violončelista Jiří Bárta a pianistka Terezie Fialová k výročí, 170. výročí narození tohoto skladatele. No a presto, které jsme slyšeli původně, bylo určeno houslím a Jiří Bárta si je upravil pro svůj nástroj. Pojďme si teď poslechnout symfonii Pastoralis od Václava Pichla.

Menuet ze symfonie Pastoralis D-dur Václava Pichla teď zahrál Pardubický komorní orchestr, dirigoval Marek Štrincl. Ludwig van Beethoven a jeho 7. symfonie se teď rozezní, bude to druhá věta, a to v podání chicagských symfoniků vede Georg Scholty.

Tak to byla symfonie číslo 7 a dur Ludwiga van Beethovena, kterou, myslím, Romain Rolland nazval apoteózou tance. Nicméně tato druhá věta, ta je spíše tajuplná, ta tanec příliš nepřipomíná. Druhou část jinak radostného díla nám přednesl Chicago Symphony Orchestra za řízení Georga Šoltyho. A my pokračujeme svitou z hudby k filmům Sergia Leoneho. Hudbou autorem této hudby je pochopitelně nikdo jiný než Ennio Morricone.

0: Klasik Praha.
1: V příštím pořadu Hudba v miléniu přivítám současnou skladatelku Kateřinu Horkou, vítězku řady českých i mezinárodních soutěží, která představí ukázky ze své tvorby pro různá obsazení. Více o inspiraci jazzovou hudbou, cestovatelskými zážitky i své kompoziční práci prozradí v pořadu s premiérou v úterý 6. října od 19. hodin. K poslechu vás zve Ondřej Fischer.
0: Hudba v miléniu.
2: O klasice v 21. století.
0: Klasik Praha.

Frédéric Chopin a jeho minutový valčík pianista István Szekely jej stihl na za minutu 33. Teď Nicola Porpora a jeho violončelový koncert Joseph Crouch hraje za doprovodu souboru The English Concert vede Harry Bickett.

Allegro z koncertu pro violončelo G-dur od Nicoli Porpory zahrál Joseph Crouch a Harry Bickett dirigoval soubor The English Concert. Teď si pustíme andante z klavírního tria Kláry Schumannové, manželky slavnějšího možná skladatele Roberta Schumanna. Také zde se inspirovala Robertovou tvorbou pro klavírní trio. My si pustíme teď andante a hrát budou na housle Anne-Sophie Mutter, na violončelo Pablo Ferrandez a u klavíru sedí Lambert Orkis.

Půvabné andante z klavírního tria G-moll Kláry Šumanové teď zahráli Anne-Sophie Mutter, Pablo Ferrandez a Lambert Orkis. No a nás teď čeká ukázka z houslového koncertu D-moll Richarda Strause. Hrajeme si z CDčka, které houslista Renaud Capuçon zasvětil právě hudbě tohoto německého autora. V této ukázce jej doprovodí vídeňští symfonikové pod taktovkou českého dirigenta Petra Popelky.

René Capuçon, francouzský houslista společně s vídeňskými symfoniky vedenými Petrem Popelkou, dohrál rondo z koncertu pro housle D-moll Richarda Strause. No a milí posluchači, my jsme se posunuli ke 6:15 a čeká nás poslední ukázka dnešního podvečera, sobotního podvečera 3. října. Sice datum je sice podzimní, ale počasí tomu neodpovídá, tak doufám, že jste dnešní víkendový den využili také k nějaké procházce po přírodě. Co dnes večer ještě můžete na vlnách 98,7 slyšet, tak bude to například v 18 hodin Spektrum hudby. Náš kolega Filip Sichra se tentokrát věnuje osudu klavíristky, která doprovázela slavnou Edith Piaf. To bude v 18 hodin. A v 19 si Mirka Časarová pozvala zajímavou osobnost Pavlínu Horákovou. Více už se dozvíte od ní. No a večerní koncert, ten je tentokrát věnován dechovým kvintetům. A to z dílny Josefa Bohuslava Ferstra, Pavla Háse či Leoše Janáčka. Tak myslím, že to je program zajímavý. Teď vám ještě nabídnu nahrávku Bamberských symfoniků a varhaníka Guntra Rosta, kteří nám teď zahrají čtvrtou větu z koncertu pro varhany číslo 1 Petra Ebena. No a s tím se Dita Hradecká, milí přátelé, končí, loučí a těší se na opět zítřejší setkání na vlnách Klasik Praha. Mějte se hezky.

0: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
1: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let. Spektrum hudby. Zajímavosti z pestrého světa hudební kultury.
3: Vítám vás při poslechu pořadu Spektrum hudby, ve kterém se tentokrát budu věnovat obdivuhodné umělkyni, jež se mohla stát uznávanou klavírní virtuózkou. My si ji však vybavíme spíše při poslechu šansonů Edith Piaf. Pokud ovšem někdo zmíní, kdo některé z jejich nejvýznamnějších hitů zkomponoval. Byla to Marguerite Monod. Při zpěvu Edith Piaf unikne i to, jakého neblahého konce kariéry se její dvorní skladatelka, korepetitorka a klavíristka dočkala. Pořadem vás provází Filip Sichra. Marguerite Monod se narodila 28. května 1903 a vyrůstala ve svém rodišti v městečku Decize, které se nachází jihovýchodně od Paříže. Stálo na ostrově, který omývala ze dvou stran Loára, těsně před soutokem ze říčkou Aron. Jakoby svou polohou předznamenalo Margueritino dětství, oddělené tak trochu od okolního dění světa. Marguerite byla pokřtěna v kostele Saint-Ardécise, kde sloužil její otec. Marius Monod byl nevidomý varhaník a skladatel. Dával hudební lekce hry na klavír, ale učil i hru na některé další hudební nástroje. Jeho žena, Marie, matka Marguerite, zůstávala v domácnosti. Milovala hudbu a tak, když bylo třeba skromný rodinný příjem z hraní v kostele a manželových hudebních lekcí trochu navýšit, seznamovala začátečníky s hudební teorií a učila je číst noty. Marguerite získala počáteční vzdělání doma. Matka měla na starosti všeobecné vyučování a otec poskytoval přísnou hudební výuku hry na klavír a housle a dával Marguerite i lekce kompozice. Takové podnětné, ale zároveň omezující prostředí, zaměřené především na klasickou hudbu, rozvíjelo Margueritin ohromný talent již od útlého věku. Zakrátko se mohli rodiče radovat, že se jim narodilo zázračné dítě. Ve 3,5 letech vystoupila Marguerite před obecenstvem v Paříži a za doprovodu jednoho z pěvců zaspívala Mozartovu ukolébavku. Ve 4,5 letech zahrála na veřejnosti Schumannova veselého rolníka při návratu z práce z jeho alba pro mládež a také Mozartův turecký pochod.

Známou třetí část Mozartovy sonáty A-dur, turecký pochod, jsme slyšeli v podání brazilského klavíristy a dirigenta Ricarda Castra. Vraťme se ale k hudebnímu dětství Marguerite Monod. V 5 letech složila svou první skladbu Bluet. V 8 letech v lednu 1912 už hrála před publikem díla velkých klasických skladatelů v sálech v Paříži či v Nevers. Ve 12 se pak setkala s Camille Saint-Saënsem, který o ní prohlásil: právě jsem slyšel nejlepší pianistku. To už ale probíhala první světová válka. Pro manžele Monotovi byla velmi těžkým obdobím. Mnoho studentů bylo zmobilizováno a zájem o účast na hodinách hudby klesl. S tím chudl i rodinný rozpočet. Zaměstnala je ale jiná práce. Do The Seas přicházelo mnoho zraněných a vyčerpaných vojáků, které přijímali místní rodiny k zotavení. Požádali Marguerite a její matku, aby za vojáky psali jejich rodinám dopisy. Z dam Monotových se tak načas staly veřejné písařky. Po válce se ale už Marguerite otevřel úplně nový svět. Jako nadaná klavíristka se zapsala na pařížskou konzervatoř a vedle studia profesionální klavírní hry začala objevovat také mnohobarevný umělecký život hlavního města, tak odlišný od atmosféry provinčního a od okolí řekou odděleného The Seas. Silně na ní zapůsobila především pulzující pařížská kabaretní scéna a setkání s francouzským šansonem. Vzplál v ní zájem o populární hudbu. Klasiku však na konzervatoři s nadšením pilovala dál. Měla vynikajícího učitele, uznávaného francouzsko-švýcarského klavíristu a dirigenta Alfreda Denise Cortota. Hudební teorii zase studovala u vyhlášené pedagožky, za níž se studenti sjížděli z celého světa. U Nadie Boulanger a také u dalších pedagogů, mezi jejichž jmény zářilo i jméno francouzského skladatele Vincenta Dandyho. Hvězda mladé, schopné a talentované klavírní virtuózky se připravovala k výstupu hodně vysoko. Bylo to znát i na mnoha úspěšných veřejných vystoupeních. Pak ale přišla krutá rána. V 18 letech Margaritinu slibnou kariéru koncertní pianistky náhle zastavila těžká anémie. Stálá únava, dušnost při námaze a výjimkou nejsou u této nemoci ani bušení srdce a závratě. Zdravotní obtíže způsobené nízkou hladinou červených krvinek nebo hemoglobinu ji donutili na celý rok přerušit veřejná vystupování a recitály, aby mohla všechny zbývající síly věnovat na zotavení.

Slyšeli jsme skladbu Erika Satieho Noční odraz číslo 3, kterou hrál Alexandre Tarot. Hudební dráha nadané klavírní virtuózky vzala nemocí za své. Margarita ale v období, kdy nemohla cvičit a hrát, sílila vášeň pro komponování. Mohla tak zůstat stále u hudby. Skladba nebyla pro ni tak vyčerpávající jako denní hraní. Využila své klasické hudební vzdělání a začala je uplatňovat ve formách, které byly přístupnější běžnému posluchači. Na začátku 30. let 20. století se tak Marguerite Monod přesunula od klasické hudby k tehdejší populární a začala skládat šansony pro pařížské kabarety a hudební sály. Její styl melodických, emocemi nabitých písní, vhodných pro intimní atmosféru podniků, jako byl třeba kabaret Bobino, jí postupně přinášelo čím dál více uznání. Mezi její rané počiny patřily rovněž příspěvky do reví a hudba k novým filmům, které odrážely meziválečnou pulzující francouzskou kulturní scénu, jež se vyznačovala směsicí realismu a sentimentality. Průlomovou písní, kterou upevnila svou reputaci přední skladatelky francouzské hudební scény, se v roce 1935 stal chanson L'étranger, cizinec. Jeho interpretce Annette Lajon vynesl tento šanson za pár měsíců Grand Prix du Disque. Marguerite jej složila společně s Robertem Jouellem a Robertem Maleronem. Rok 1935 byl ostatně výjimečný i tím, že se během něj setkala s mladinkou zpěvačkou, která si už ve svých 20 letech vydobila značnou pozornost publika a následně zmíněný chanson L'étranger, tedy cizinec, také naspívala na gramofonové desky.

Veneto, tana tezu. J'ai rêvé de l'étranger.

Ano, byla to Edith Piaf. K setkání obou umělkyň prý došlo v jednom z pařížských kabaretů, kde mladinké šansoniérce její tehdejší manažel Raymond Asso představil právě Marguerite. To byl začátek přátelství a profesního partnerství, které trvalo přes 2 desetiletí. Rozuměli si. Marguerite se stala nejen hlavní skladatelkou písní pro Edith, ale byla také její osobní pianistkou a dokonce i důvěrnicí. Mono během těch let bouřlivého života Edith Piaf poskytovala šansoniérce upřímnou přátelskou podporu a zázemí. Spolupráce precizní klavíristky s emocemi nabitou šansoniérkou proměnila Piaf z pouliční umělkyně v mezinárodní ikonu francouzského šansonu. Sofistikované Margueritiny melodie doplňovaly syrový emotivní vokální styl, který tak dobře u Edith známe a obdivujeme. Mladé dámy uspěly už s prvními společnými šansony, mezi něž patřil i Mon Légionnaire, Můj legionář z roku 1937. Mono zkomponovala hudbu na Asův text, který vyjádřil téma touhy a odolnosti, která tak často definovala repertoár Edith Piaf. Do roku 1940 Mono a Piaf vytvořili jeden z prvních čistě ženských skladatelských týmů ve francouzské hudbě a společně složili mnoho tehdy velmi oblíbených šansonů. Marguerite vždy písně upravila tak, aby zdůraznila zpěvaččin dramatický projev a emocionální hloubku. Během druhé světové války za německé okupace Francie odrážela tvůrčí tvorba Mono a Piaf témata vytrvalosti a jemného vzdoru. Mono často doprovázela Piaf na klavír během tajných vystoupení, kterými se dámy snažily alespoň trochu pozvednout duch válkou zbídačelých posluchačů. Povolená vystoupení na okupovaných územích pak přispěla k rostoucí reputaci Piaf jako hlasu národního ducha, a to i přesto, že zároveň vystupovala v kabaretech, kam chodilo velké množství německých důstojníků. Po válce však vyšlo najevo, že svou oblibu u okupantů dokázala umně využít pro odboj. Edith si vymohla zpívat v zajateckých táborech, kam se vracela a zajatcům tam pašovala falešné doklady, které jim pak mohly pomoci při jejich útěku. V poválečné éře dosáhla spolupráce Marguerite a Edith vrcholu ikonickými písněmi, které Piaf vynesly celosvětovou slávu. Dokladem je píseň Hymne à l'amour, Óda na lásku, kterou Mono složila na Edithin text v roce 1949. Její vznik byl inspirován vztahem Edith s boxerem Marcelem Cerdanem a jeho tragickou smrtí při leteckém neštěstí v témže roce. Proměnila osobní zármutek v univerzální hymnu oddanosti. Podobně i skladba Milord s hudbou Mono a textem Georges Moustakyho vznikla na popud Piaf. Píseň se stala jedním z největších mezinárodních hitů. Vznikly i další proslulé šansony. Přispěly k trvalé dynamice slávy Edith Piaf, ale také Marguerite Mono pomohly prosadit se v autorském světě francouzské populární hudby, ovládaném především muži.

Vedle spolupráce s Edith Piaf komponovala Marguerite Monod v 50. letech také hudbu pro divadlo a film. Jejím nejvýznamnějším dílem v tomto období byla hudba k muzikálu Sladká Irma. Premiéru měl v Paříži v roce 1956 a těšil se úspěšnému uvádění přes 4 roky. Mezinárodního uznání si vydobil, když měl premiéru v Londýně a poté na Broadwayi. Margaritina hudba si vysloužila chválu kritiků a přispěla k získání cen Tony. Kromě divadla skládala Margarit i filmovou hudbu. Nejznámější je asi píseň Le Pepe font la loi ze stejnojmenné francouzské filmové komedie z roku 1955, v níž jednu z hlavních rolí hrál i Louis de Funès. Přesto srdci nejbližší zůstávala pro Margarit tvorba šansonů především pro Edith Piaf. V tomto ohledu však pro ni právě tento obor přichystal krutou ránu. V roce 1959 složil pro Edith Piaf skladatel Charles Dumont novou píseň. Její název se ustálil ve znění Non, je ne regrette rien, překládaný jako ničeho nelituji. Edith Piaf Dumontova tvorba natolik okouzlila, že se rozhodla s ním spolupracovat i na dalších písních a partnerství s Margarit postupně odkláněla na druhou kolej. Tento stav se stupňoval dokonce natolik, že když Edith v roce 1960 vystupovala v Olympii, odstranila ze svého programu 11 Margaritiných písní a nahradila je těmi o Charlese Dumonta. To bylo pro oddanou kamarádku, důvěrkyni a hlavně vynikající skladatelku, která se vždy dokázala vcítit do nálad slavné šansoniérky, zničující zklamání a jistě přispělo i k jejímu konci. V říjnu roku 1961 se u ní přihlásil zánět slepého střeva. Bagatelizovala jej a rozhodla se jej léčit pouze antibiotiky. Odpočinout si odjela na venkov. Tam ji náhle postihl bolestivý záchvat, který se vyvinul v akutní zánět pobřišnice. Během převozu do nemocnice upadla do kómatu a po urgentní operaci se už nikdy neprobudila. Její rodné město de Sis umístilo na domě, kde se narodila, pamětní desku a pojmenovalo po ní i ulici, kde dům stojí. Kdo si ji ale nejčastěji připomíná, i když možná nevědomky, jsou všichni milovníci šansonů. Pokaždé, když zazní některá z jejich melodií, připomíná, jak cituplně dokázala tato klasická klavíristka a skladatelka kabaretní žánr pozvednout na vysoké umění plné emocionální hloubky. Dokonce tak vysoko, že během olympijských her v Paříži v roce 2024 zněl jeden z jejich šansonů z Eiffelovy věže v podání Céline Dion. Byla to píseň Óda na lásku, jež se stala obdivuhodným vrcholem olympijského zahajovacího ceremoniálu. A melodie Marguerite Monod znějí dál. S osudem výtečné skladatelky a klavíristky se rozloučíme již zmíněnou ódou na lásku, ovšem v instrumentální podobě. Na violončelo hraje Gauthier Capuçon a na klavír Jérôme Ducrot.

0: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
1: Když chci

0: dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Klasik Praha.
2: Klasik Praha.
1: Na osobní notu. Jaký člověk se skrývá za známou tváří?
3: Krásný dobrý den, naši milí posluchači Rádia Klasik Praha. Týden zase pokročil a máme tu další díl pořadu Na osobní notu, kdy vás zdraví Mirka Časarová. Můj dnešní host je vlastně moje kolegyně v mnoha směrech. Kolegyně za studií, ve zpěvu i v moderování. Její profesní dráha je dost divoká. Původně vystudovala ekonomii na VŠE a operní zpěv na konzervatoři a na Manhattan School of Music v New Yorku. Tam také žila přes 10 let, zpívala tam, moderovala, po nocích občas nalévala drinky v drsňáckém Harlemu. Pak ale zvolili Donalda Trumpa a ona se vrátila do Česka. Po návratu moderovala zpravodajské epicentrum na Blesk.cz a od května 2025 vede rozhovory v Prostoru X. Pavlína Horáková, Pavlíno, vítej.
4: Ahoj, děkuji moc za pozvání.
3: Prosím tě, jak se to stane, že od pěveckého snu dojdeš obloukem k politickým debatám?
4: To jako, kdyby si mi řekla v té Americe, když jsem byla strašně jako smutná z toho, že musím odejít, protože ono je to jako psychicky docela náročný, když ty tam žiješ opravdu přes 10 let, vytvoří si silný vazby a najednou někdo, kdo tě nezná, řekne, že pro tu zemi nejsi jako dost dobrá, tak je to vlastně jako těžký se s tím trošku vyrovnat a já jsem teda kolem sebe... Já jsem odjížděla kopající, křičící, naštvaná, nechtěla jsem vůbec jako odjíždět. Moji kamarádi americký to považovali za strašnou jako nespravedlnost. Mm-hmm. Protože proč člověk, který tam žije, platí daně, chová se slušně, dělá koncerty, přináší radost, vlastně by se dalo říct, aspoň se snažila, tak vlastně proč musí odjet, jo? A teď všichni říkali, tak co bude v té České republice dělat? A já jsem říkala, no, to vůbec nevím. A čekalo se, protože mám studované to VŠE, jak si říkala, takže bych teda konečně sedla a začala teda být nějaká manažerka. Jenže co já si z toho pamatovala, marketing se změnil, Mandel Flemingův model už ani nevím, co je, pardon, omlouvám se profesorovi.
3: To existuje něco?
4: No právě, takže se mě na to moc ani neptej. A vlastně jsem si říkala, no co já budu dělat. A já jsem v té Americe, když jsem zpívala, tak jsem vlastně u toho často moderovala, protože jednak České kulturní centrum mě poprosilo dělat pravidelně vánoční koncert, který já jsem si říkala, tak když uděláme koncert, tak já chci vysvětlit ty naše tradice. Protože ty Američané, když zjistili, že my si jako koupíme kapra, který ho živýho dáme do vany, říkáme mu Pepa a pak ho sníme k večeři, tak to moc nechápali. Takže my jsme udělali prostě sérii těch vánočních koncertů, kdy já jsem si napsala scénář a vlastně jsem zjistila, že mi to strašně baví. A pak, když jsem dělala koncerty klasické hudby, normálně jenom takové jako série písní, tak jsem zjistila, že je super, když jim vysvětlím, jako kdo to třeba napsal, kdo ten člověk byl, co ho k tomu vedlo. Že ten Dvořák, když napsal milostné písně, tak prostě vlastně chtěl možná jenom poslat SMSku, pojď prostě pustíme si Netflix and chill, by mohl napsat, jo. A v dnešní době, ale on tu možnost neměl, tak napsal prostě 8 milostných písní, jo. A bohužel mu to nevyšlo, to obě víme.
3: Jasně, ano.
4: Ale prostě vlastně se mi líbilo, že ti lidé potom tomu poslouchají tu hudbu úplně jinak a to mě bavilo. A zjistila jsem, že mě baví ta kombinace. A tak když jsem přiletěla, tak si doteď pamatuju, že se mě taťka úplně na první jako procházce, jsme šli po Letný, byla tma, on říká, co budeš dělat? Říkám, tati, já bych chtěla moderovat, já bych chtěla jako mít podcast nebo něco. A tehdy tady podcasty moc nebyly vlastně, protože to je jako to už je vlastně teď 6-7 let, ani nevím, teď se nejsem jistá. A vlastně se to teprve rozjíždělo a já jsem říkala, já bych chtěla mít podcast nebo nějaký pořad, kde bych jako se bavila s lidma a třeba by to mohlo mít i nějaký vliv, to by mě jako bavilo, že by to bylo jako důležitý, že by to nebylo jenom jako krafání prostě a tak. A on říkal, no to jsem zvědavý, jak ty to jako zvládneš tohleto, jak to chceš zrealizovat.
3: Počkej, a promiň, a kde byla ta zpěvačka, ta motivace pěvecká, ta už úplně se ztratila po tom návratu?
4: To je vlastně nestratila, ale já jsem se sešla právě se svýma spolužečkama z konzervatoře a vlastně to jsem chtěla, jako říkala jsem si, já si chci zpívat, nechci, aby to bylo ta primární obživa, nechtěla jsem ten tlak na sebe vyvíjet v tom zpěvu a v té Americe jsem se hodně vyzkoušela, ono to je, a ty to sama víš, jako tam je hrozně častý ne, aby mohlo pak přijít to jedno ano.
3: Ano.
4: A to je strašně těžký psychicky. Do toho, já jsem byla člověk, který jako měl ten hlas. Nevím, ty profesoři, a hlavně v Americe, mi říkali, že je výjimečný, byl dramatický hlas, ty taky víš, jaký to je mít dramatický hlas, je to prostě složitější, než když je to jakoby menší lirický typ hlasu a vlastně stačilo jenom nějaký kaštíček, rýmečka, hned to měnilo barvu a teď ty stresy a vlastně já si pamatuju, jak jsem byla s kamarádem na kafi Ondřej Socha, zdravíme. A prostě si pamatuju, jak sedíme naproti sobě a jak se bavíme o měkkém patře prostě a o nosohltanech a jak mu to tam zní a teď se o tom... A já si říkám, já už tohle nechci, jako mi to přijde prostě moc, já chci jako žít normální život, dát si víno. A někomu to někdo může a nevadí mu to, může pít víno, může pít kafe, může to, ale já jsem furt musela, tohle nemůžu, protože reflux, tohle nemůžu. Pozor, zítra zpívám, nemůžu se s váma potkat, že se ukřiknu. Mě to vlastně jako vadilo a chtěla jsem, aby mi ten zpěv zase jako byl spíš jako pro radost. A udělala jsem si tady pár coachingů s klavíristama, sešla jsem se prostě s těma spolužačkama, zjistila jsem, že ten životní styl, který oni si jako nastavili, takže asi ne, já ho takhle úplně nechci, jo? Že bych se honila učením v Lidušce, mezi tím se snažila dojet někam do Ostravy, do Budějovic na představení. Do toho samozřejmě já neměla ty kontakty, takže pro mě by to opravdu znamenala práce jako od začátku, protože moje kontakty byly v New Yorku. Mm-hmm. A říkala jsem si, mě spíš asi bude sedět jako koncertní činnost, občas si udělat koncert pro radost. A uvidíme. A to jsem si jako myslela, jenže pak přišel covid.
3: A všechno bylo jinak.
4: A všechno bylo jinak. A vlastně jako, já jsem byla otevřená čemukoliv tehdy, ale měli jsme třídní sraz a my máme takovou tradici u naší, jako z Gimplu prostě, to je jako, musím říct, prosím vás, nedělejte tyhle ty tradice, jako jo. Kdy si jako stoupneš kolem toho, každý si stoupne a teď jako ukazuje ty fotky na té prezentaci a říká, toto jsou moje krásné tři děti, jsem právě teď CEO velké firmy, já jsem velmi spokojený, vrátili jsme se z Malediv, tohle je fotografie z dovolené, tohle je moje krásná žena a jsme všichni strašně šťastní, tohle je pes, já nevím, žofik. A teď jsem si musela stopnout já, že jo? A říkám, tak já nemám děti, nemám manžela, jsem teď nezaměstnaná a vykupli mě z Ameriky. A hledám práci a chtěla bych pracovat v médiích, tak kdybyste o něčem věděli, já totiž nemám žádný kontakty v České republice, tak dejte vědět.
3: Tak to je hustý.
4: A tohle jsem tam odprezentovala. A teď můj spolužák Petr Bartoníček, tak opravdu musím říct, že je jako neuvěřitelný, který jako doteďka vlastně nerozumím tomu, co ho jako oslovilo, že mi musí jako pomáhat. Protože ona nejenom, že mi řekla, hele, tak pojď dělat do Blesku. A já, no tak tam nejdu, to nečtu. Co? Blesk. A on, ne, já jsem tam pracoval, dělal jsem tam ve sportu a dneska prostě má firmu, která jako, vlastně neříká headhunting, a scouting, tak vlastně dělá scouting jako sportovců, fotbalistů, takže spojil svoji vášeň s tím, v čem byl dobrý, taky studoval VŠE, ale k tomu vždycky byl sportovec a je velmi úspěšný. A on říká, hele, tak běž do toho Blesku, děláš si kontakty a pak budeš zpívat. A já, no tak jo, tak... No, vidíme prostě. No a nechala jsem to být, byl třídní stráz, pilo se, brala jsem to jako nějakou konverzaci, nebo mi za tři dny volá. Co děláš? Píšu si životopis, přestaň, kup si Blesk a přijď za mnou na Hloubětín. Říká, já nikam nejedu. A on, dělej, prostě kup si ho. Tak já jsem si koupala ten Blesk v tom metru. Jsem tam s tím jela. Teď jsem se trošku jako, pardon, styděla, no. Tak ale i lidi, kteří v Blesku pracují a já tam nakonec pak pracovala, můžu prozradit asi, tak my víme přesně, jak to je. A prostě jsem tam se ním přijela, on říká, prosím tě, tak tohle není nadpis, je to titulek, to tmavý pod tím se jmenuje Perex. A takhle se píšou ty články. Tak domluvil jsem ti schůzku prostě se šéfredaktorkou jako celebritního oddělení, on se to jmenuje jinak, teď se nemůžu vzpomenout, ale každopádně, co se zabývá jako showbizem. Mm-hmm. A já, ježišmarja, tak jsem tam přišla na ten pohovor, vlastně jsme si docela padli noty, bylo to velmi sympatický. A já říkám, ale já jsem jako životě nenapsala článek, já jako možná mám trošku moderovat a ve slohovkách mi to docela šlo. Moje sestra se slohovkou vyhrála soutěž o nejlepší jako slohovou práci a získala setkání se Stanislavem Rudolfem za mojí slohovkou, která se jmenovala Můj krb. Doteď to prostě závidím, že ona jeho knížky nečetla a já jo, ale to je život jako... To jsem odbočila, pardon. Ale jenom vlastně si to sedlo a oni mi jenom říkali, hele, napiš nám nějaký jako článek, prostě, aby jsme věděli, že teda umíš česky. A já jsem napsala ten článek a ten Petr mi ho přepracoval. A doteď si to pamatuju, protože říkal, hele, ty musíš být prostě víc bulvární, jako jo. A přepracoval mi titulek, kdy zase já tady skoro 11 let nežila, takže psát článek o nějakých celebritách, to jako nešlo. Tak jsem si našla, jsem si tam jakoby, že něco se dělalo s Gotem a se zpěvákem Drobným. A tak jsem napsala nějaký titulek a ten můj kámoš mi to přepsal a říkal, to musí být Karel Gott dvojtečka, chce se mi z něj zvracet. A jo, no to je strašný. Tak jsem jim to poslala a napsala jsem k tomu strašně dlouhý mail, jako o tom, proč jsem to takhle napsala a že to není můj styl, ale že si myslím, že to teda sedí tomu jejich stylu a já už nevím, co jsem napsala. Nicméně mi volali a řekli, že ten článek byl jako opravdu, že to bylo moc, ale hrozně se jim líbil ten můj mail. A to mě bylo sympatický a vlastně na základě toho jsem tam začala pracovat, ale po půl roce jsem zjistila, že tohle není můj svět, že já když jdu na ten večírek nebo nějakou tu premiéru, tak mě zajímá, o čem ta divadelní hra je. A ne, kdo tam je na té premiéře a s kým chodí, protože jsem ani nevěděla, kdo je kdo. Já jsem vždycky na Google rychle hledala. A tím vlastně jsem dala výpověď, ale nakonec to dopadlo ještě úplně jinak.
3: Výborně. Pavli, jenom potřebuju vlastně zjistit, jak tě mám zastavit vždycky.
4: Ale,
3: protože si rádi bychom si také pustili nějaké písně, které
4: si
3: ty si vybrala. A mám trošku problém, protože ty jsi takový Wagner, ty jsi takový Richard Wagner v moderátorské sukni. Protože to je prostě nepřetržitý top k hudby.
4: Ježíš, promiň, já ti musím dát prostor taky.
3: Vůbec, ano, prosím, dej mi prostor a já ohlásím první skladbu, ano, která bude dneska možná poslední.
4: Ne.
3: Ty jsi vybrala fantastickou hudbu, já už jsem ti říkala před rozhovorem, že první tři písničky, jako kdybych vybrala já sama. Takže máme tu árii Thy Hand, Belinda, When I Am Late od Henryho Purcella z opery Dido a Aeneas a zpívá Jesse Norman.

0: Na Radio Klasik Praha jsme poslouchali božský hlas Jessie Norman v árii z opery Dido a Aeneas Henryho Purcella. Můj dnešní host má také nádherný altový, sametový hlas, ale zpívat jí tak často teď asi neuslyšíme, ale je skvělou moderátorkou a vede rozhovory v Prostoru X. Pavlína Horáková. Pavlíno, my jsme teda teď skončili v Blesku, nebo jsi v Blesku, a tam pak vedla přímo cesta do Prostoru X, nebo ještě bylo něco mezi tím?
1: Ne, ono právě, že já dala výpověď a najednou mi volala kamarádka Anička Schmidtmajerová, která je herečka, zpěvačka, a říká, já jsem těhotná, já říkám gratuluju. A ona říká, nemohla by si za mě zaskočit na jatkách, Cirkla Putyka. Musela bys trošku dělat akrobaci.
0: Na kruhu. Jako, a co bys tam dělala?
1: Zpívala teda? Bych tam.
0: Aha.
1: Protože Anička i krásně zpívá. A já říkám, no to zní skvěle. A mně se strašně líbilo, že to bylo představení Izole, vlastně nevím, jestli se to čte SS nebo Z, tak pardon.
0: To já taky nevím.
1: A vlastně mně se tam strašně líbilo, že tam člověk mohl používat hlas ve tom celém spektru. Byl tam vlastně jak takový jakoby popový zvuk, tak i opera, jazzový, a do toho mě lákala samozřejmě i ta výzva toho, že se vyzkouším práci s tím Errol Hoop, se to jmenuje, vlastně to je takový ten kruh, kterým vás vytáhnou do vršku, do výšky, a vy tam se snažíte předvádět něco. Máte z toho teda velký modřiny, velký respekt k lidem, který tohle dělají.
0: Jak jsi to trénovala?
1: No, trénovala jsem to, zaplatila jsem se normálně hodiny s trenérkou, chodila jsem i na jatka, no ale tím, že se pomalečku už blížil ten covid, tak vlastně divadla se zavřela.
0: Vždyť, kdyby někdo jenom nevěděl, jatka jsou kulturní scéna, neporáží se tam zvířata.
1: Ano, když já jsem občas se připravila jako poražené zvíře po tom tréninku, musím říct. Jako opravdu ty modřiny jsou s tou brutální, ale každopádně tím, že přišel covid, tak se zavřely divadla a zavřely se na déle. Nevím už, jak to přesně bylo, ale každopádně Anička zvládla odrodit a vrátit se vlastně na toho představení. A já jsem v té době ještě paralelně měla dělat ještě nějakou jinou práci, nějakou mluvčí prostě někde pro startupovou organizaci, firmu. Nicméně to se taky covidem změnilo a do toho přišel kolega v tom Blesku, kdy já byla ve výpovědní lhůtě, a říká, tak já jsem byl odejít prostě z pořadu Epicentrum. A já jsem si od začátku, když jsem vešla do Blesku, tak jsem si říkala, to by mě bavilo, protože to byl pořad, který byl bez součástí zpravodajství, chodili tam experti, chodili tam politici a bavili se o tom, co zrovna teď hýbalo Českem. A tak jsem se ho zeptala, jestli by mu nevadilo, že bych se zeptala toho šéfa, jestli někoho má, jestli bych to mohla dělat já. A tak jsem tehdy napsala, ta holka v tričku Rolling Stones, co sedí tady kousek od vás, Pavlína, by měla velký zájem o tuhletu práci. A tehdy Honza Kal byl šéf tohohle oddělení. Tak mi dal šanci, i když jsem neměla zkušenosti s moderováním před kamerou, ale asi jsem ho nějak ukecala. A vlastně potom jsem možná i 5 let, to bych taky si možná mohla zjistit, jak to dlouho trvalo, moderovala pořád Epicentrum na Blesku.
0: Aha.
1: A bylo to opravdu jako škola neuvěřitelná, strašně moc jsem se tam naučila. Po 5 letech jsem si prostě říkala, tak já už chci změnu a chtěla jsem prostě trošku něco jiného, kde já víc jako souzním možná i s tou značkou. A prostě jsem se tam naučila, co bylo potřeba, a oslovila jsem právě šéfredaktora z Reflexu, kde jsem si všimla, že v Prostoru X po Čestmírovi, který odešel, tak tam jako dlouho není žádná jednotná tvář, že se tam jako furt někdo střídá. A ukázalo se, že vlastně Martin Bartkovský, šéfredaktor Reflexu, i já jsme se na sebe dlouhodobě mysleli na tuhle tu pozici, on mě nechtěl z toho Blesku jako tahat, protože mu to přišlo nekolegiální. A já jsem to taky nevyslovila, no. Takže tím, že jsme se takhle potkali, tak teď musím říct, že dělám práci, kterou prostě úplně zbožňuju. A mám pocit, že se tam úplně, že jsem to já prostě, že mi tam nikdo jako neříká, jak to mám dělat, protože si prostě myslí to, jak to dělám, já je dobrý. A to se málo kdy jako, kdy se to vidí.
0: To mě tady řekla v minulém rozhovoru zpěvačka Eva Kolková. Člověk má být tam, kde ho chtějí. To je prostě skvělý.
1: To je strašná pravda.
0: To je strašná pravda. Pak se spousta věcí tím vyřeší a je všecko hned lepší. Pojďme opět k hudbě. Máme tu Antonína Dvořáka, už jsme o něm dneska hovořili, a je tu Magdalena Kožená a píseň V tak mnohém srdci mrtvo jest.

0: Na Radio Klasik Praha dozněla píseň V tak mnohém srdci mrtvojest, jedna z takzvaných písní milostných, které napsal Antonín Dvořák. Na klavír hrál Graham Johnson a zpívala mezzosopranistka Magdalena Kožena. A jedna mezzosopranistka, téměř altistka.
1: Mezzosopranistka
0: spíše dobře, sedí se mnou ve studiu. Je tu Pavlína Horáková, moderátorka podcastu Prostor X. Pavlí, my jsme tady teď, Prostor X. Vybíráš si sama hosty, máte nějakou dramaturgii. Jaké je vlastně hlavní moto tohodle pořadu?
1: Prostor X už podle toho názvu chce dát jakoby prostor těm lidem. Takže to není jakoby klasická hard talk, kde ty lidi mají být nějakým způsobem hodně korigovaní nebo konfrontováni, ale na druhou stranu, když tam někdo říká hlouposti, tak jsem vždycky ráda připravená fakty to usměrnit. Takže někdy mi lidi píšou, že jsem tvrdá. Já si myslím, že nejsem, ale jestli to tak působí, tak možná je to i dobře, protože jakoby já chci dát prostor tomu člověku, aby nám teda opravdu vysvětlil, jak to vnímá a viděl v momentě, kdy říká něco, co zkrátka není pravda a nejsou to dojmy, ale jsou to opravdu jako faktické věci, tak ráda to zastavím a dám tomu nějaký rámec.
0: A to pro tebe ale znamená asi docela velké přípravy, ne?
1: Znamená a musím říct, že poslední době nad tím strašně přemýšlím a vždycky se o tom bavíme právě s naším šéfredaktorem, protože on umí strašně dobře improvizovat a když on něco moderuje, tak je schopen tam opravdu přijít bez nějaké velké přípravy a opravdu to působí velmi dobře. A já jsem se teď dostala do bodu. Já jsem vždycky byla člověk, že na vysoké škole i jsem šla na ty zkoušky jako lehce nepřipravená, protože jsem měla velkou jako improvizační, řekněme, složku toho, jak jsem vystupovala. A teď poslední době mi přijde, že jsem se tak začala strašně připravovat, že si už nevěřím té improvizační složce. A je to něco, co, nad čím teď hodně přemýšlím. Na druhou stranu, teď v posledních rozhovorech, které jsem měla, tak vlastně jsem ten scénář, který jsem si dlouze připravovala, vlastně odhodila po druhé otázce. Ale stejně já vždycky říkám, že to je jako, když si připravím takový jako raut, kde mám všechny ty možnosti, a když potom se člověku zasekne mozek nebo neví kudy kam, tak aspoň ví kam šáhnout, co z toho jakoby použít. Ale ty přípravy, obzvlášť, když jsou to složitá témata, když se jedná o politiku, o ekonomii, tak ty jsou dlouhé a snažím se vždycky do toho ponořit, protože nemám ráda, když jako bych působila hloupě, to by mě hrozně mrzelo.
0: To já bych taky vůbec nedávala a strašně tě obdivuju, protože tam býváš strašně chytrý lidi a já bych měla jakoby ten mindrák před nima, že je to něco, na co nemám. Jak tohle zvládáš?
1: Ono se, ty se trošku otupíš tím, že si přesně pamatuju, že jsem měla třeba prvního ministra, tak jsem z toho byla úplně na nervy a prostě přišlo mi jako, že nevím, že tam mám líbat ten koberček, po kterým on jde. Na druhou stranu, ty si tak za prvý u politiku si uvědomí, že to jsou lidi, kteří ale platíme my, platíme zdaní a oni jsou naši zaměstnanci, když to řeknu úplně hloupě. Takže já třeba kolikrát zjistím, že mám mnohem větší respekt a mnohem větší nervy z někoho, koho já osobnostně uznávám, o koho si myslím, že prostě to, co dělá, tak dělá na vysoké úrovni. Teď mě napadá jeden z posledních rozhovorů Daniel Stach, prostě tak tam já si myslím, že to je absolutní jednička v moderaci, takže tam jsem určitě respekt k němu měla velký. Na druhou stranu on je hrozně skromný člověk, který přesně má takovou tu mantru, jako vím, že nic nevím a pochybuji, tady jsem. Doufám, že teď komu nedávám dopustit něco, co by on sám nikdy o sobě neřekl, ale já jsem ho takhle vnímala a tihle lidé jsou mi strašně sympatický a dokážu se na ně jako napojit a myslím si, že o tom to potom je. A to teď zjišťuju v těch posledních měsících, kdy si jako povoluju víc a víc být v tom rozhovoru sama sebou a zjišťuju, že, a možná je to i z toho zpěvu, že prostě my se jako zpěváci, zpěvačky musíme umět na ty lidi trošku napojit. A to se děje v tom studiu a ti lidé mi potom vlastně v tom studiu kolikrát řeknou toho víc, než původně plánovali, což je nebezpečné, ale prosím vás, říkejte to, dělejte to dál, já se toho strašně vážím. A celkově se tam vytvoří taková jako intimní, zvláštní atmosféra a vlastně najednou jako ty zjistíš, že ten člověk má prostě práci, kterou dělá extrémně dobře, ale vlastně to úplně stejný člověk, který, já nevím, se potí, když je nervózní, který potřebuje občas na záchod.
0: Jasně, jasně. Dalo by se zobecnit nějaký typ hosta, který tobě vyhovuje a kterého máš ráda a s kým si tam ráda povídáš?
1: Asi celkově, když ten člověk je otevřený a nebojí se prostě mluvit i o složitých tématech. Samozřejmě, když je to host, který je ukecaný, tak je to fajn. Když je to host,
0: mluv mi o tom dneska.
1: Ano, to jsme tady dvě ukecaný a já jsem horší, já to vím. Ale tak pro mě je to výjimečný, že můžu já povídat, že jo? Tak já si to užívám.
0: Prostě. To je skvělé.
1: Ale prostě asi je to pro mě opravdu ta otevřenost, je ta nejdůležitější vlastnost toho dobrého hosta.
0: Pojďme opět k hudbě a je tu píseň, která je prostě andělská. Zuzana Navarová.

víno, co s nocí se měnívá na líh. Snad nad ráno.

0: Na Rádiu Klasik Praha v pořadu na osobní notu dozněla píseň Andělská a s ní tedy Zuzana Navarová. Se mnou ve studiu sedí Pavlína Horáková, což je převážně moderátorka Prostoru X. Pavlí, měla jsi tam někoho, koho jsi se vlastně jakoby až bála, nebo se třeba nechtěla pozvat? Říkala jsi, z takovýhleho člověka já tady nechci. Ale pak to bylo dobrý?
1: Yeah.
0: Nemusíš být konkrétní, no. Klidně můžeš být jenom jako obecně, ale protože mně se to párkrát stalo. A to vlastně souvisí s mojí otázkou, ty si zveš hosty sama za sebe, nebo máte nějakou dramaturgickou radu, která
1: jo, vidíš,
0: vybírá?
1: To jsem ti ještě nezodpověděla předtím. Vybírám si ty hosty já, ale je to tak, že když jsou tam nějaké jako hranice, které já trošku cítím a vím je, máme daný s šéfredaktorem a když se nejsem jistá, jestli to je host, který se k nám hodí, tak to konzultuju s Martinem, ale ještě se nestalo, že by mi zakázal někoho. Jo? Mm-hmm. Spíš se jenom o tom bavíme a většinou, když se nejsem jistá, říkám si spíš ne, tak to vidíme oba dva stejně. Mm-hmm. Ale co se týká toho, jestli jsem se tam někdy zvala někoho, koho jsem nechtěla, to asi úplně ne, protože mě vlastně zajímá i ten člověk, který možná v tom veřejném prostoru může působit negativně, tak já jsem prostě zvědavá na to, proč tak působí, jak to má. A vlastně velmi často jsem mile překvapená a čím déle tuhletu práci dělám, tak tím více uvědomuji, ten svět opravdu není černobílý. A opravdu nikdo není čistě špatný nebo dobrý. Každý máme prostě nějaké části toho nebo jednoho nebo druhého spektra a někdy prostě se na ty věci díváme bez kontextu a zjednodušujeme. Prostě konec konců ta doba, sociální sítě, všechno nás k tomu tlačí. A já si víc a víc uvědomuji, že možná naší prací lidí, kteří v tom veřejném prostoru nějakým způsobem jsme, by mělo být se snažit ten kontext opravdu zachycovat a vysvětlovat.
0: To je skvělá myšlenka, je to tak, protože člověk nedělá nic jen tak, ale vždycky zatím něco je a přijít na to vlastně, to je super. Jsou nějaká témata, o kterých se vyloženě ráda bavíš?
1: Já si zjišťuju, že a samozřejmě to asi souvisí s tím, že jsem zpěvačka, pořád jako v srdci jsem, tak prostě mě baví jako muzikanti a baví mě zpěváci, muzikanti, zpěvačky, muzikantky. Prostě každopádně kreativní lidi, tam já úplně, včera jsme dělali rozhovor, to vyjde až jakoby příští týden, já nevím, kdy vyjdeme my, tak bohu, jak to bude časově, nicméně byl u nás Angelo Kelly, já nevím, jestli si pamatáš Kelly Family.
0: No jasně.
1: No tak Angelo Kelly, prostě nejmladší člen Kelly Family, byl u mě ve studiu.
0: Ten, jak zpíval to. Sometimes
1: I wish I was an angel. Ano, to jsou poprvé. Ano, jsme opravdu zpěvačky, věř to nebo ne. A on hlavně složil ve 12 letech jako jejich největší hit, což bylo I can't stop myself, I can't.
0: Jo, ano, ano.
1: I'm going crazy. A teď ta jeho pokora, a to, jak on hovořil, vlastně protože v té Kelly Family, jako to bylo asi náročný, přece jenom 13 dětí, nebo kolik jich bylo celkem, tak prostě to bylo asi šílený, ale on o tom mluvil velmi otevřeně, mluvil i o svém vztahu k alkoholu a tak. A vlastně vidět ho jako člověka, který je kreativní, pokorný a zároveň velmi otevřený, to prostě pro mě, já jsem vyšla z toho studia a kolegyně mi říká, že se to úplně září, to je vidět, že ti to baví, protože prostě tyhle ty lidi, kteří používají svoji kreativitu k tomu, že přináší radost jako ostatním lidem, to je něco, co mě zajímá, zajímá mě, jak to dělají, proč to dělají.
0: A prosím tě, kde se tady vzal?
1: No on bude mít koncert v listopadu tady. Aha, v Praze, takže jasný. Ty tady měla jakoby
0: kolik
1: svůj press day. No, je úplně stejně starý jako já, takže 45 mu teď bude.
0: Vidíš to.
1: No, a má syna, a to jsem objevila včera, který dělá rap v Německu prostě a na velmi jako vysoký úrovni, snad tam i vyhrál Stardance nebo něco takového. Prostě vlastně je to i jeho děti, on má 5 dětí, tak jsou velmi úspěšní. Je to jako musím říct, že je to zajímavý, no.
0: To je úžasný. Kdybys někdy mohla udělat rozhovor sama se sebou, na co by se zeptala?
1: Ježíš Maria, tak já jenom ti chci říct, že tohle je otázka, kterou jsem položila skoro takovou podobně tomu Danou Stachovi.
0: Jako fakt.
1: No, protože jsme se bavili o tom, jak strašně jako důležitá ta první otázka rozhovoru. Mm-hmm. A on říkal, ta je nejdůležitější. Já říkám, no tak to jsem přesně zabála, takže si ji položte teď sám. Jako, jo. A on řekl, že nikdy rozhovor se sám se sebou nemůže dělat, protože by předvídal ty otázky, odpovědi a ono by to bylo matoucí a vlastně, že by to nešlo vůbec. A tak jsme se v tom krásně zamotali, když jsme se o tom bavili spolu. Hele, já vůbec nevím, jako prostě, já jsem nad tím přemýšlela, jako na co se mě budeš ptát, o čem se budeme bavit, jestli se budeme bavit o mojí kariéře nebo o vztahu k hudbě. Když jsem vybírala ty písničky, tak to bylo taky neuvěřitelné, že jsem se jako dostala do takový jako třeba ta písnička, no písnička, árie When I'm Laid in Earth, to já mám strašně spojenou prostě s začátkama v Americe. S tím, protože to bylo, co jsem se jako jednu z prvních tam naučila jako árii a zpívala jsem ji tam na přijímacích jako zkouškách do operního studia. a úplně jsem se v tom jako koupala, úplně jsem jí milovala. Písnička Andělská, to mám strašně spojenou se smrtí našeho taťky, prostě, který bohužel zemřel jakoby v době covidu a bylo to jako opravdu jako složitý. Neměl teda, nezemřel na covid, zemřel na rakovinu a bylo to jako fakt hrozně těžký období pro naší rodinu, protože my jsme na ně byli fixovaný, to byl prostě nejdůležitější člověk našeho života, pro mě i moji ségru. A vlastně vždycky, když tu Andělskou slyším, nebo když ji i zpívám, tak jako je to pro mě taková jako terapie. Jako čištění prostě té bolístky, která tam pořád samozřejmě je. A vlastně díky tomu, že jsem se musela vybrat jako těch 5 písniček, tak jsem si tam vybrala každý z jiného období mého života ty milostné písně. Jo. To prostě byla první snad taková jako klasická píseň, kterou jsem se naučila v České Lípě, v Zušce, u Pavly Šimkové, mojí učitelky zpěvu, která bohužel už taky nežije, protože to už je dávná doba. A hrozně mě to tehdy jako ovlivnilo. Říkala jsem si, tak já bych asi mohla zpívat, abych asi chtěla zpívat.
0: A no prostě... a další píseň Eric Underwood, This is not a love song, tak to je jaký příběh?
1: Tam Eric Underwood je můj kamarád z New Yorku, který je kytarista, zpěvák a hrozně jako píše takovýhle jako, no sami uslyšíte, je to taková ta láska páska písnička, jo. A my jsme udělali prostě kapelu s kamarádů, byl tam přesně herec, byl tam bubeník, tenhle ten Eric Underwood, který opravdu je jak kytarista, tak zpěvák a songwriter. A já a všichni jsme pracovali v jedné restauraci Toast v Harlemu, ale všichni jsme taky měli svoje kariéry kreativní, což je klasická ten americký sen, že jo, děláte v restauraci a pak ty lidi tam zpívají na Broadway, to je jako legrační strašně. A vytvořili jsme tuhletu kapelu a natočili jsme tuhletu písničku. A ještě jenom jedna vtipná věc, ten Eric byl vždycky takový jako lamač ženských srdcí a on vždycky na těch koncertech, pokaždý, že tam stála nějaká jiná holka, on jí vždycky říkal prostě a tahle písnička, baby, je pro tebe.
0: Jasně, takže baby, tahle písnička je teď pro vás. This is not a love song.

0: This is not a love song, píseň, kterou zpíval Eric Underwood a kde také zněl hlas mého dnešního hosta Pavlíny Horákové. Pavlí, přinesly ti tvoje pěvecké zkušenosti něco dobrého do těch moderátorských zkušeností?
1: To je zvláštní, ty se mě zeptáš a moje první věc, co mi přineslo jako ne dobrého. A to ti řeknu, že se jako já, když se vidím na té kameře občas, tak jako jsem strašně afektovaná, jako že jsem taková jako ten člověk něco říká, já to prožívám, oči se mi vykulí, prostě pak jako říká něco smutného, tak já se zamračím, pak s ním moc nesouhlasím a ten obličej prostě mluví tisíce slov. Takže jsem si uvědomila, že bych se měla trošku naučit poker face. A to si myslím, že je trošku z toho zpěvu, že jsme zvyklé jako ty emoce prostě nosit jako viditelně a prožívat je. A to, co si myslím, že mi to přineslo dobrého, je prostě nějaká dávka empatie. O tom, že opravdu člověk se v té hudbě se napojíte na to publiku, napojíte se hlavně na partnery, když hrajete operu, že, tak se napojíte na vaše partnery, s kterými na tom pódiu jste, když zpíváte koncert, tak já se extrémně napoju na svoje publikum. Možná to je až jakoby nezdravé, protože když potom to publikum jako nereaguje tak, jak já si představuju, tak vás to dokáže rozebrat. Jo. Ale myslím si, že fakticky ta empatie je to určitá energie, která se v tom studiu vytvoří, která opravdu způsobí to, že potom s těmi lidmi se povídáte plně na jiném levelu, tak to si myslím, že je díky tomu zpěvu.
0: Vy jste vlastně v online světě, ve světě sociálních sítí, určitě narážíš dost na nějaké hejty a na nějaké skutku skvělé připomínky.
1: Ano.
0: Jak to dáváš, jak se s tím vyrovnáváš? Reaguješ na to?
1: Hele, moc nereaguju, ale byly momenty, kdy jsem zareagovala, protože už toho bylo prostě moc. Vlastně jsem i natočila takový krátký video, který jsem si jenom dala na sociální sítě, protože už mě to štvalo. To bylo vlastně po rozhovoru s Petrem Macinkou, šéfem Motoristů. A opravdu jako musím říct, že ta skupina lidí nebo ty podporovatelé téhle strany je extrémně aktivní na sociálních sítích. A já jsem to zažila už, když jsem v Blesku ještě dělala rozhovor s Filipem Turkem, kdy opravdu ti lidé tam si psali o tom, kdo mě má kdy znásilnit a co mám jako, jestli jsem nebo nejsem sexy, co by se mnou dělali ve 4 ráno a podobně. A to teda jako bylo těžký si to číst. A pak, když tam byl ten Petr Macinka, tak vlastně to nebylo takhle sexuálně laděný, ale spíš to bylo jako o tom, že jsem pí nebo podobně. A fakt jako drzí ty věci. A pak tam někdo psal, že jsem vagína. Protože my jsme pak vyblokovali, dali jsme filtry, aby tyhle ty sprostý slova jsem prostě ani neviděla. A já jsem si říká, ty tak jako v jakém světě my to teď jsme? Teď tohle to nemá být urážka ve finále. A vlastně jsem natočila právě to video, kde jsem říkala, on to měl nějaký legrační zkratku, jako, ale jmenoval se to něco jako Janek odvedle, jo, nebo něco takové, něco odvedle. Já říkám, Janku odvedle, já bych ti chtěla poděkovat za to, že mi říkáš, že jsem vagína, protože díky vagíně ty tady seš. Jo, a je to neskutečně silný orgán, takže já vlastně bych měla mít radost a děkuju. Ale samozřejmě, že tady jsem třeba si dovolila mít takovou jako silnější reakci, kdy jsem asi působila jako že nezávislá žena, která si ze toho moc dělá, ale samozřejmě se mě to dotýká.
0: No,
1: ale více mě dotýká ne ty urážky, když je to prostě čistě sprostý. Dotkne se mě, když někdo kritizuje moji přípravu nebo moji formu komunikace nebo moderování a vidím, že to prostě někdy, když se trefí do něčeho, co já si myslím, že je moje slabé místo, tak se to jako potká a pak se tím člověk trošku trápí, i když si pak uvědomí, že

0: ho kritizuje někdo, kdo jako proč bych měla poslouchat názor člověka, který v životě jako moderátorem nebyl. Mě zajímá názor člověka, který je relevantní. Jo.
1: Přesně tak. Máš nějaký moderátorský sen?
0: Moderátorský sen. Hele, já teď jsem si ten svůj, jako já vždycky mám takový jako fázovitý sny, jo. A teď jsem se fakt ten jeden sen splnila. Jako to, že, jako já si pamatuju, jak jsem koukala na toho Česmíra, když moderoval Prostor X a říkala jsem si, jak on má stejný hosty jako já, ale má mnohem větší dosah a je prostě v tom dobrý. I moji kamarádi mi říkali, no on byl u Česmíra, toho si taky musíš pozvat. A říkám, doslova, ten člověk byl před týdnem u mě, proč jste to neviděli, jo. A tak, a tak jsem si říkala, tohle by něco takového. Ne, že by si přímo myslela na Prostor X, to mě ani tehdy nenapadlo, ale jako vlastně bych chtěla mít větší svobodu v tom výběru hostů, svobodu v tom, jak to moderuju, mít možnost se tam smát, mít možnost prostě tam být sama sebou. A to se mi teď podařilo. A teď bych asi chtěla do budoucna dokázat skloubit trošičku víc jako zpěv. Teď se mi to dostává víc a víc do života. Já jsem zpívala českou hymnu na Dnu nezávislosti na americké ambasádě. Byl tam pan prezident, za mnou prezident, přede mnou Macinka, klempíř, prostě bylo to opravdu jako mixed feelings. A to já si myslím mluvit anglikanismy, já to jsem v tom hrozná, prostě smíšené pocity. Ale co mi to dalo, byl to nádherný zážitek, ale já jsem předtím úplně samozřejmě se dostala do strašné spirály stresu, a protože jsem začala jako cvičit pravidelně ten hlas, aby se tady jako zase probudil, a teď jsem prostě byla jsem předtím nemocná, takže jsem čekala, až se odchrchlám, abych mohla zpívat. A vlastně jsem si říkala, no ale v ten moment, kdy jsem tam stála, přede mnou byly, já nevím, 2000 lidí a do toho ticha a kapela se ozve, kde domov můj. Tak prostě, když jsem překonala ty počáteční brutální stresy, tak vlastně jsem to zase jako milovala a myslím si, že jsem si ten zpěv zavřela do nějaký jako komnaty, zamkla a moc do ní nechodím, protože je to pro mě trošičku takový bolestivý, že to vlastně nedělám něco, co jsem celý život chtěla dělat. A to moderování miluju, ale myslím si, že teď se budu snažit koukat se okolo sebe a víc si ten zpěv zapojit do toho života, no.
1: Tak ti držím palce, aby to vyšlo. Moc ti děkuju, že jsi dnes přišla, bylo to skvělý, báječný. Na Radio Klasik Praha končí další díl pořadu Na osobní notu a my se rozloučíme lidovou písní Kdybych byla tak, jak nejsou bohatá. Na klavír hraje Kamila Mráz a zpívá Pavlína Horáková. Od mikrofonu se s vámi loučí Mirka Časarová a
0: Pavlína Horáková. Moc děkuju za pozvání, bylo to strašně příjemné.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
1: Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.
2: Koncert bez smokingu vám přináší
1: Klasik Praha.
3: Dnes večer na Klasik Praha představíme nahrávku mladého českého souboru Belfiato Quintet, který hraje ve složení Otto Reiprich flétna, Jan Souček hoboj, Jiří Javůrek klarinet, Ondřej Šindelář fagot a Kateřina Javůrková lesní roh. Belfiato Quintet je další, dalo by se říci, vysokou kartou mezi českými komorními ansámbly na mezinárodní scéně. Členové mladého dechového kvinteta působí v předních orchestrech, ať už je to například Česká filharmonie nebo Filharmonia Orchestra, a jsou jednotlivě i jako soubor ozdobeni cennými soutěžními trofejemi. Hornistka Kateřina Javůrková zvítězila na soutěži ARD v Mnichově a celý soubor Belfiato Quintet vybojoval zlato v soutěži v rakouském Zemeringu. Nic si z toho ovšem nedělají, z jejich hry a vystupování nade všechno vyzařuje sdělení "nás to baví". Na tuto svou první studiovou nahrávku si počkali od založení tělesa 12 let a věnují ji výhradně českým skladatelům první poloviny 20. století. Tím prvním je Josef Bohuslav Förster, který zkomponoval svůj dechový kvintet a v něm svůj nejhranější instrumentální opus roku 1909, a to na objednávku virtuózního souboru založeného při Vídeňské filharmonii. O 20 let mladší dílo Janáčkova žáka Pavla Háse, dechový kvintet opus 10, nese stopy janáčkovské a lidové inspirace, ale také vliv Igora Stravinského. Při poslechu nelze než znovu litovat nezměrného talentu předčasně umlčeného v koncentračním táboře v Osvětimi. A jen o 5 let dříve vznikl pak Janáčkův sextet Mládí, hudba plná životního elánu, která dominuje nad steskem a melancholií. Stěží bychom jejímu autorovi hádali 70 let. A právě tato trojice děl tedy zazní za malou chvíli v rámci dnešního koncertu bez smokingu na Klasik Praha. Jak už jsem říkala, hraje Belfiato Quintet a v Janáčkově Mládí se připojí jako host basklarinetista Jindřich Pavliš. No a já vám přeji ničím nerušený poslech a krásný večer.
1: Koncert bez smokingu
2: na Klasik Praha.

0: jsme Klasik Praha. Švédský stůl. Degustace z bohatě prostřené hudební tabule.
1: Milí posluchači, na stanici Klasik Praha začíná další díl pořadu Švédský stůl se Stanislavem Předotou. Dnes se vydáme do hluboké české historie až do 14. století. Každý národ se konstituuje a ve své svébytnosti utvrzuje různými rituály, znaky a symboly. K těmto identifikačním prvkům patří také úcta k významným předkům a osobnostem, kterými v duchovních dějinách národa jsou národní svědci. V českých zemích došlo k velkému rozkvětu úcty k národním patronům ve 14. století v období nebývalého rozmachu hospodářského a kulturního, kdy Praha patřila k největším metropolím Evropy. Tato úcta k duchovním předkům byla významně podpořena i osobností císaře Karla IV., mimo jiné sběratele relikví a podporovatele umění všeho druhu. Vznikala řada nových chrámů, včetně stavby nové pražské katedrály, a pro bohoslužebné účely bylo potřeba vytvořit i patřičný hudební doprovod. Tuto nejstarší vrstvu českého hudebního repertoáru na své desce z roku 1994 mapuje soubor Schola Gregoriana Pragensis s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem. Schola Gregoriana Pragensis byla založena v roce 1986 z čisté chuti zaspívat si gregoriánský chorál. Jiné uplatnění než při liturgii tehdy nepřipadalo v úvahu a pamatuji se, jako jeden ze zakladatelů souboru, že tyto aktivity jsme se snažili spíše moc nezveřejňovat, protože jsme tehdy byli studenti a stranické vedení kateder a fakult by z našeho zpěvu při liturgiích mohlo vyvodit dosti nepříjemné důsledky. Situace se změnila listopadem 1989. Tlaky jediné vládnoucí strany začaly mírně polevovat už během tohoto roku, takže již v létě jsme byli pozváni na naše první nekostelové veřejné vystoupení, a to na Jihlavský sborový festival, kde jsme měli vystoupit jako speciální hosté mimo soutěžní kategorie. Datum tohoto prvního veřejného koncertu bylo stanoveno na sobotu 18. listopadu 1989. Tím bylo odstartováno naše bohaté veřejné vystupování, kdy jsme kromě českých zemí procestovali celou Evropu, Izrael a Japonsko a nahráli řadu kritikou i posluchači ceněných desek. Úplně první realizovanou CD nahrávkou se stal disk natočený napůl s pařížským sborem Chœur Grégorien de Paris v jeho francouzském klášteře Fontfroide a vydaný roku 1993 ve Francii. Hned na to ensemble podepsal exkluzivní smlouvu s vydavatelstvím Suprafon a prvním domácím albem se zcela ve shodě s tehdejší poptávkou pohledání národní identity stala nahrávka Čeští svědci v nebeském Jeruzalémě z roku 1994, kterou dnes budeme poslouchat. Prvním svědcem připomínaným na CD je svatý Vojtěch z rodu Slavníkovců, druhý pražský biskup. Jeho životní osudy byly poznamenány rivalitou mezi Přemyslovci, Vršovci a Slavníkovci a také neschopností tehdejší šlechty přijmout požadavky křesťanské víry a opustit praxi obchodu s otroky, mnohoženství, příbuzenské sňatky, krevní mstu a tak podobně, což Vojtěch kritizoval. Dvakrát pro tyto neschody opustil biskupský stolec a jeho druhý odchod mu paradoxně zachránil život, protože na svátek svatého Václava 28. září 995 byli příslušníci rodu Slavníkovců na Libici vyvražděni. Vojtěch pak o dva roky později zahynul mučednickou smrtí na křesťanské misii v pohanském Prusku. Blok skladeb z noční bohoslužby ke svatému Vojtěchovi, v latině Adalbertovi, začíná pozváním k modlitbě. S radostí oslavujme dnes, milí druhové, svátek mučedníka Vojtěcha. Pojďte, klaňme se Hospodinu, aleluja. Po něm zazní hymnus Martyr Dei, mučedníku boží, a na něj naváže čtení z kázání o pravém vinném kmeni od svatého Augustina. Tak jako na recitativ v opeře navazuje árie, po tomto čtení přichází melodicky rozvinuté responsorium Alme Praesul et Beate. Dobrotivý a svatý biskupe Vojtěchu, mučedníku Boží, pomoz svými svatými modlitbami těm, kteří tě prosí.

Členové souboru Schola Gregoriana Pragensis zaspívali první čtyři zpěvy k pocti svatého Vojtěcha ze 14. století. Zbývají ještě dvě skladby k tomuto svědci. Bude to další recitativní lekce s další částí kázání o pravém vinném kmeni a na ní jako odpověď naváže responsorium O Praesul Christi, biskupe Kristův, opět s prosbami o záchranu před strastmi života. Abila se

Druhý blok na CD Čeští svědci v nebeském Jeruzalémě, které natočil soubor Schola Gregoriana Pragensis, je věnován svaté Ludmile. Byla manželkou knížete Bořivoje I., matkou Vratislava I. a babičkou svatého Václava. Roku 921 byla zavražděna na hradišti Tetín a po své mučednické smrti se stala první a nejstarší českou světicí. Tři antifony k její poctě pocházejí patrně už ze 13. století a dokonce naprosto raritně známe i jméno autora nebo spíše kompilátora těchto zpěvů. V rukopisu je na okraji jednoho listu podepsán Domazlaus Predikátor, kazatel Domaslav. Všechny tyto tři zpěvy jsou vystavěné podle stejného schématu. Krátký společný nápěv jako rám obrazu na začátku i na konci ohraničuje žalm, ve kterém se obě poloviny sboru pravidelně střídají. Po těchto třech antifonách se žalmy si poslechneme první ukázku dobové polyfonie, hymnus Lux Vera, v němž se střídá vlastní jednohlasý nápěv s vícehlasým zpracováním. Hymnus popisuje Ludmilinu smrt, její povýšení do nebe a chválu, které se jí od Čechů dostává.

Máte naladěnou stanici Klasik Praha, posloucháte pořad Švédský stůl a v jeho rámci CD Čeští svědci v nebeském Jeruzalémě souboru Schola Gregoriana Pragensis. Po svatém Vojtěchovi a svaté Ludmile nyní zazní zpěvy k dalšímu českému patronu, svatému Prokopovi, spoluzakladateli a prvnímu opatovi sázavského kláštera. Jeho skutečný život, o němž nemáme mnoho fakty podložených zpráv, je bohatě zabalen do legend, které byly sepisovány hned po jeho smrti roku 1053. Na CD jsou mu věnovány 4 zpěvy. Nejprve je to antifona Pium Patrem, popisující Prokopovo přijetí v nebi. Potom následuje rýmovaný hymnus Confessor Dei o Prokopových ctnostech a zázracích. Po třetí skladbě responzoruju O Prokopi Vir Dei, Prokope muži boží, uzavře tento blok pěvecky náročnější a melodicky nesmírně zajímavá oslavná antifona Letáre Bohemia. Radujte se, Čechy!

Závěr našeho pořadu bude tvořit nejrozsáhlejší blok na CD Čeští svědci v nebeském Jeruzalémě, kterým jsou zpěvy k hlavnímu českému patronovi, ke svatému Václavovi. Jehož mučednickou smrt si každoročně připomínáme státním svátkem 28. září. V první skladbě tohoto bloku, písni Svatý Václave, poprvé zazní národní jazyk. Jádro textu této písně pochází nejspíše již ze 12. století a jak text, tak i hudba během následujících epoch prošly různými úpravami. Píseň byla zpívána při slavnostních příležitostech, včetně korunovací českých králů, a sloužila jako svým způsobem národní hymna. Další dvě skladby jsou sice zemše ke cti svatého Václava, ale jejich text není adresován svědci, nýbrž se obrací k Hospodinovi a ke Kristu. Po zpěvu In virtute tua, z tvé moci, Hospodine, bude se radovat spravedlivý, opět zazní více hlas. Do Kyrie eleison, Pane smiluj se, byly vloženy takzvané tropy. Rozvitá melodie Kyrie je v nich podložena novým textem Fons Bonitatis, Prameni dobroty, nezrozený Otče, a je k ní doplněn druhý hlas. Krátce zrekapituluji, poslechneme si píseň Svatý Václave, zpěv In virtute tua a Kyrie Fons Bonitatis.

Poslední částí budou tři skladby opět ke cti národního patrona svatého Václava. Všechny jsou napsány v různé hudební formě. Nejprve to bude sekvence Salve Pater Optime. Vítej, Otče předobrý, slavný mučedníku Kristův, následována delší solovou lekcí zpívaným úryvkem z Lukášova evangelia, předepsaným pro svátek svatého Václava. Na samotný závěr pak zazní hymnus Dies Venit Victoriae s velice zpěvnou a klenutou melodií. Přichází den vítězství, kdy je zabit Václav, vzor rytíře Kristova a po smrti vzat na nebe.

0: Na stanici Klasik Praha dozněl poslední blok skladeb vybraných z CD Čeští svědci v nebeském Jeruzalémě, které v roce 1994 natočil soubor Schola Gregoriana Pragensis. Uměleckým vedoucím souboru je David Eben a na nahrávce se podíleli tito zpěváci. Jiří Hodina, Vladimír Jelen, Ondřej Maňour, Michael Pospíšil, Stanislav Předota, Jan Štětka, Matouš Vlčinský a Radim Vondráček. Stanislav Předota, autor pořadu Švédský stůl, se s vámi v tuto chvíli loučí. Přeji vám vše dobré a těším se na další setkání při poslechu krásné hudby.
1: Švédský stůl. Klasik Praha. Nejlepší hity za 500 let.